0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden.

0: www.chiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
11: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.

0: Zležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 6 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci posunuli novelu stavebního zákona do 3. čtení. Cílem změn je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ve 2. čtení zaznělo asi 130 pozměňovacích návrhů a jednání trvalo téměř 13 hodin. Návrhy nyní posoudí hospodářský výbor, poté bude moci sněmovna o novele definitivně hlasovat. Ceny ropy výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump odvolal plánované další údery na Írán. Trump zároveň uvedl, že Teherán přijal hlavní body mírové dohody a brzy bude oznámeno její podepsání. Trhy reagovaly poklesem obav z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Cena ropy Brent se propadla pod hranici $90 za barel. Úvodní duel světového šampionátu přepisoval historické tabulky. V utkání Mexika s Jihoafrickou republikou padly hned 3 červené karty. To se na fotbalovém mistrovství světa stalo poprvé po 20 letech. Brazilský rozhodčí vyloučil ve druhém poločase 2 Jihoafričany a 1 Mexičana. Mexiko i přes početní komplikace zvítězilo 2-0. V historii světových šampionátů jde teprve o 7. zápas se 3 vyloučenými hráči. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Velká změna v centru Pardubic. Nová budova Epic u obchodního centra nakonec nebude polyfunkčním objektem, ale promění se v obří hotel s kongresovým centrem. 9-podlažní stavba na místě bývalé veselky roste rychlým tempem a už teď výrazně mění podobu centra města. No ještě se podíváme na Černé hoře, na to páteční počasí. Čeká nás chladné a deštivé počasí. Od rána oblačno, zataženo, taky přehánky a nejvyšší páteční teploty budou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
10: Snídaně šampionů. 6:02 startuje páteční snídaně na Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knip, David Jošt, ahoj.
11: Ahoj, dobré ráno.
10: Vítejte v pánském klubu opět. Jasmin má dnes volno a pojďme si říct jednu věc, že to páteční ráno je tak trochu yin-yang, jo. Velký smutek ve fotbale, 2-1 Jižní Korea nás porazila, ale je pátek.
11: Je to tak,
10: ale o Fočusu bude ještě řeč. Teď muzika Michael Schulte a Rehab, tím začínáme. Hezké ránko. Hit Radio.

0: 6 hodin, 5 minut, tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. Tak víkend už se nám blíží a nás by zajímalo, co chystáte vy na víkend, co chystá David na víkend.
1: Tak já budu odpočívat a vzhledem k tomu, že je partnerka mimo republiku, tak se budu hodně, ale opravdu hodně koukat na fotbal.
0: Takže ty máš volno, ty máš pre.
1: Myši mají pre.
0: Jak to vypadá u vás? Co vy chystáte na tenhle víkend? Přemýšlím, co vůbec chystám já? Já jdu do Krnova na víkend, odpočinout si. První volný víkend, takže to bude spíš takový relax. Ale zajímá nás, jaký víkend plánujete vy, o tom bude minuta šampionů za malou chvíli, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend a možná se v tom pozná někdo z dalších posluchačů. Tak napište nám to na 777 937 777. Vrátíme se k tomu. Teď vám letí další muzika Rudimental Waiting All Night na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio Snídaň šampionů. Krásné ráno. Plán na víkend, o tom je minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na nadcházející víkend? Začínáme teď. Hanka Nové Město nad Metují. Já mám ku podivu volno, ale budeme u nového domečku na zahradě. Lucka Žiželice půjde s rodinou na festival dechové hudby Kmochák v Kolíně. Eva Ledeč nad Sázovou bude makat na zahrádce a užívat volno. Anička Havlíčku v Brod jde s přítelem na svatbu užít si to a taky konečně vytáhnout ty šaty, které tak nutně potřebovala rok zpět. Petra Zlín, oslava 30. narozenin syna Erika, tímto ho zdraví i všechny posluchače. Děkujeme. Renata Varnsdorf bude v práci tak makačka. Luděk Ostrava, výlet na Lysou horu. Jiří Duchcov, syn 18 let, já 40 let, bude party. Mirka Klecany, jedeme s mužem na Hradecký koloběh, těším se pak na pivko. Lucie Bruntál, mám chuť jen odpočívat. Tak možná jste se v tom poznali. Třeba takový David bude odpočívat tenhle víkend.
1: Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. Ani jeden z našich posluchačů nenapsal, že se o víkendu koukne na fotbal.
0: A ono se o víkendu hraje, jo? Ono se, on je mistrovství.
1: Samozřejmě, teď se bude hrát skoro dva měsíce v kuse.
0: Ono se hraje. O fotbale bude řeč za malý moment tady na Hit Radio. Nejdřív další muzika, Činasky, Potkal jsem tě po letech, taky Ray Dalton, hezké ránko.
2: Potkal jsem tě

0: Ray Dalton. 6 hodin 17 minut, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, dneska Pánský klub. Michal, David s vámi, hezké ránko. A dost možná budete taky potřebovat minimálně dvě kafe, a to kvůli tomu dnešnímu vstáváníčku. Tak kdo jste stával ve 4 hodiny? Zvedněte ruku.
1: Já zvedám ruku.
0: Já zvedám ruku a musím říct, že úplně zbytečně. Já jsem teda nevstával kvůli fotbalu, ale mě probudilo. Potřeboval jsem prostě jít na záchod ve 4 ráno, jo.
1: Okay.
0: A vstávám a teďka jdu a vracím se zpátky. A teďka koukám přes balkonové dveře v ložnici, jak naproti u sousedů svítí telka. A říkám, tyjo, co tam blbnou ty takhle brzo. A najednou vidím trávník a já. No jasně, on se hraje vlastně fotbal.
1: Úvodní výkop 4:00 středoevropského času.
0: On se hraje fotbal. Tak dost možná jste se koukali. Nicméně, kdo jste se nekoukal, tak máme tady pro vás zápas Česko-Jižní Korea ve 20 vteřinách.
2: Začíná utkání Jižní Korea, Česká republika.
3: Soufála, je to gól! Ladislav Krejčí posílá Česko do vedení!
2: Pozor na tuhle příležitost, je vyráno. 1-1.
3: Pozor na to!
2: Bohužel je konec. Jižní Korea otočila zápas s Českou republikou a vítězí 2-1.
0: Takhle to dopadlo. Takhle to dopadlo. Ten úvod není úplně slavný teda, nicméně samozřejmě šancí to otočit máme spoustu. A třeba v těch dalších zápasech budou i jednodušší jména našich protivníků.
1: Je to tak, bystřejšímu fanouškovi neuniklo, že v sestavě jeho Korejců se opakovalo hned několik jmen. Mojí nejoblíbenější sekcí je obrana a záloha, tak přečtu jenom to, jo. Takže začínáme brankářem. Kim, pak obrana Lee, Kim Lee. A záloha Lee.
0: Takže samej Kim a samej Lee.
1: Samej Kim a samej Lee.
0: Kdo se v tom má vyznat? No, nicméně možná ta jména budou opravdu jednodušší a při tom zápase příští týden hrajeme ve čtvrtek.
1: Od 18:00 proti Jihoafrické republice.
0: Je, takže to bude takovej odpočinek, dalo by se říct, potom vstávání, protože podle mě má dneska půlka České republiky rozhozený biologický hodiny.
1: Je to tak. Já ještě připomenu, že potom 25. června hrajeme s Mexikem od 3.
0: Ale ráno.
1: Od 3 ráno, ne?
0: No tak budeme fandit a budeme rádi, když vy tady s námi budete i teď chvíli před 6:30, za chvíli další muzika Disturbed, taky Pink, no a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybnice. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Milé Česko, KFC vás...

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte překážku v provozu na trase z Havlíčkova Brodu směrem na Poličku před Korunou. Bude probíhat údržba zeleně, moc to nehoňte.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Tohle je Pink, tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Minuta po půl sedmé, přejeme hezké ráno. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Slovenské dráhy omezují spoje, chybí jim totiž strojvedoucí. Železniční společnost Slovensko řeší nedostatek personálu, kvůli kterému musela omezit část vlakových spojů. Nejvíce se situace dotkla vytížené trasy Bratislava Galanta, kde dočasně ubyly odpolední osobní vlaky. Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Malá trafika, velké štěstí. V jižní Francii padly během jediného týdne dvě výhry v loterii Euromiliony za víc než miliardu korun. Místní trafika se tak během chvíle stala doslova magnetem na štěstí.
0: Myslím si, že ten trafikant tam bude mít teďka velký fronty. Velký fronty. Možná padne hat-trick. Já už se nedivím, že tam teďka bude mít velkou návštěvnost.
2: Zkuste si to představit před víkendem vyhrát třeba miliardu.
0: Co bys tím dělal? Já si myslím, že i milion by byl dost na víkend, co? To dost foforovat.
2: Ono i 100 tisíc by bylo dost na víkend.
0: To bylo hezký. No tak nicméně my jsme rádi, že jste v pátek ráno vsadili na nás. Muziku, tu máme nachystanou, tohle je Celine Dion, staví se i Velshly Arms. No a za malou chvíli pro vás budeme mít info, jak vyhrát parádní chytrý hodinky pro vaše ratolesti. Tak pojďme na muziku, 6.33, krásné ráno.

0: víkend už na vás čeká. No a díky Hit Radio může být tenhle víkend váš šťastný víkend. Vyhrát totiž můžete chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíc korun. To jsou chytré hodinky pro vaše děti. Stačí zastavit u nás na webu na hitradio.cz, napsat nám, jaký hit je váš nejoblíbenější. A pokud ho právě během víkendového vysílání uslyšíte a zavoláte na 800 937 937 během 10 minut, tak tyhle parádní hodinky Garmin jsou vaše. Tak myslím si, že tohle je skvělý důvod, proč se vyplatí ladit vaše Hit Radio i o víkendu. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc detaily, najdete na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná. Poetika Půlnoc, taky Linkyni, no a přehodíme i aktuální dopravu. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz

0: www.trenirkarna.cz.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenirkarna.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na silnici třetí třídy před Vraclaví směrem od Vysokého Mýta probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením.
8: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
9: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 6.51. Dobré ráno, mistrovství světa ve fotbale. V plném proudu a vy si ho můžete vychutnat na nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Je to naprosto jednoduchý, chceme za to jediný. Podělte se s námi na webu na hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už dnes ve snídení šampionů v 8.50 jednoho z vás vybereme a vyhrává a můžete to být právě vy. Tak šance zapojit se stále je, detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a pokud vám náhodou neklapne televize, tak máme pro vás další tip na výhru. To stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, má ještě další soutěž, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování. No a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. 350 miliard korun, to je schodek státního rozpočtu, před kterým varuje Národní rozpočtová rada. Nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP, kterou stanovují pravidla Evropské unie. Kritizuje také plánované zmírnění rozpočtových pravidel a upozorňuje na rostoucí zadlužení státu. Český statistický úřad dnes oznámí, jak se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet obyvatel Česka. Zveřejní data o narozených dětech, úmrtích, migracích, sňatcích i rozvodech. Počet obyvatel České republiky roste od roku 2014, v posledních letech ale pouze díky přistěhovalectví. Loni se narodilo rekordně málo dětí a populační růst zajistila výhradně zahraniční migrace. Jihočeský region zasáhlo silné krupobytí, západně od Českých Budějovic se vytvořila bouřková buňka, která se při postupu na východ rychle zesílila. Silná vrstva krup na silnicích načas vytvořila zimní vzhled krajiny a komplikovala dopravu. Bouřka vznikla odpoledne a postupovala přes jihočeskou metropoli. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Na Černé hoře vás bereme do Hořic. Tam se chystají stovky nových bytů a desítky parcel pro rodinné domy. Ve městě už běží několik developerských projektů a další jsou ve fázi příprav. Po letech nedostatku bydlení tak Hořice zažívají jednu z největších stavebních vln za poslední roky. No nás čeká taková dešťová vlna ve východních Čechách. Pátek bude oblačný, zatažený s přeháňkami a bude celkem chladno. Čekáme 13 až 17 stupňů maximálně. Takový bude pátek na východě Čech.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
10: Sedm hodin, dvě minuty, pátek ráno, posloucháte Hit Radio, dobrý den. Když řekneme větu už jen dva týdny, tak právě dnes se dá říct ve dvou intonacích, jo. Tak buď, už jen dva týdny, říkají děti, a pak, už jen dva týdny, říkají rodiče. Ano, přesně za dva týdny v pátek se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny. No tak školáci, už se vám to blíží a rodiče, vám přejeme dobrý nápady při vymýšlení aktivit pro vaše ratolesti, pro ty naše andílky. No a pro vás všechny další parádní muzika. Morandi, Angels, s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin na Rock for People, tak vítejte v pánském klubu. Hezké ráno.

0: Tohle mi neskutečně připomíná diskotéky, možná i vy na to máte tuhle vzpomínku. Morandi, Angelos na Hit Radio. 7 hodin, 7 minut, krásné ráno. Pojďme si něco představit. Představte si, že sedíte v klidu na terase. Pijete kafe a najednou okolo vás proletí něco. Něco, co zní jako dron a vypadá jako naštvaný sršeň v obleku Batmana. Jo, tak na Slovensku kvůli tomuhle hmyzu lidi panikaří a volají na 112. Co se tam děje? Masivní invaze drvodělek, což, pokud se ptáte, jsou obří až 3 cm včely.
1: Jsou to takový přerostlý čmeláci, který ale dokážou vyděsit.
0: No čmeláci, vypadá to jak sršeň, člověče. Sršeň opravdu v černém gotickém oblečku, něco mezi, jo.
1: Sršeň, která poslouchá Nightwish.
0: Tak přesně takhle to vypadá. Jestli jste si to doteď nepředstavovali, tak teď už víte. Možná se ptáte, jestli jsou nebezpeční. Tak nebezpeční nejsou, ale takhle. Věřte něčemu, co zní jako vrtulník, jo. A tak nás napadlo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální historky právě s takovým hmyzem, ať už létajícím nebo chodícím, pavouci a tak dále. Já teda, jestli můžu přidat svoji historku, tak mě takhle jednou vletěla do auta otevřeným okýnkem včela, která se odrazila od protijedoucího kamionu a spadla mi přímo mezi nohy na sedačku. Jo.
1: Extrémně nebezpečný.
0: No, počkej, jako nepíchla mě. I když vlastně si říkám, že kdyby píchla, tak bych možná byl teďka o něco šťastnější. Ale já i hned zastavoval na krajnici, teďka nikdo nevěděl, co se kolem mě děje. Já blikačky zastavil a vyletěl jsem ven, jo. A právě to si říkám, to je dost jako nebezpečná situace. Určitě se vám, kdo nás ladíte, taky stalo, že vám do auta vletěl nějaký takovýhle hmyz, takže nic moc, jo. A nebo pak ještě samozřejmě historky s pavoukama, jednou jsem odhrnoval závěs a něco mi takhle spadlo za tričko na záda. Já jsem myslel, kamarádi, že se zblázním. Byl to pavouk obrovský, co ty, Davide?
1: Já si pamatuju, že jednou mě na koupálku, ještě když jsem byl úplný dítě, 3x za den píchla vosa. Což je celkem smůla, takhle zpětně řeč.
0: A do jakých míst?
1: To bylo různě po těle.
0: Různě po těle. Prostě tak. A byla to jedna vosa?
1: Určitě mi to nepřispělo.
0: Byla to jedna? Tak si neměl dráždit.
1: Mě dráždil, proč by jí dráždil?
0: Ty dráždil, mazliku, jsi to dráždili. No tak vy, kdo nás hladíte, určitě si vzpomínáte na nějaké vaše historky z takovouhle havěti, ať už létající, neletající. Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Jaká je ta vaše nejbizarnější lekací historka, co to nejšílenějšího jste kdy v panice udělali. Případně nám taky můžete připsat, kdo u vás doma plní roli hlavního likvidátora hmyzu, když se objeví problém. Jak to je u vás, Davide? Seš to ty anebo Eva?
1: No jasně.
0: Tak u nás to já rozhodně nejsem. Tak pojďme na to. 777-937-777, to je číslo k nám. A tohle je další skvělá muzika na páteční ráno, to vás bude bavit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: Anderson. Takhle zní páteční Hit Radio, 7 hodin 16 minut, krásné ránko. Na Slovensku aktuálně probíhá invaze drvodělek, to jsou až 3 cm černé včely, Slováci panikaří, volají 112. Ptali jsme se vás, jaké jsou vaše nejbizarnější historky s hmyzem nebo pavouky, co nejšílenějšího jste kdy v panice udělali, případně kdo u vás doma plní roli toho hlavního likvidátora, když se nějaká taková havěť objeví. A nečekali jsme, že dorazí tolik zpráv, tolik hlasovek, tak pojďme se na to vrhnout, píše třeba Jana. Ahoj Michale, tohle se nám jednou stalo taky, manžel měl otevřenou malinkatou škvíru u okýnka v autě a u mě pod nohama něco přistálo. Sršeň. No, chytla jsem strašného hysteráka, manžel řídil, ale nakonec jsem překonala strach a tu potvoru umlátila pantoflí. Hlavní likvidátor hmyzu je u nás manžel, ale co jsou naše malí dcery větší hysterky než já, tak u drobnějšího hmyzu jsem už za hrdinu. Mě baví ta definice u drobnějšího hmyzu. Děkujeme za zprávu. Další vzkaz od Anonyma. Ahoj, štítím se těch velkých tlustých pavouků. A jednou se mi ještě jako náctileté holce stalo, že když jsem se při sprchování ve vaně otočila, tak jsem tam měla tyhle pavouky dva. Nahatá, nenahatá jsem z té koupelny vystřelila jako blesk a bylo mi v tu chvíli úplně jedno, že jsem nahá. Naprosto chápu. Tak píše Vondra. Zdarec borci, jednou mi při jízdě na kole vlítlo něco velkého otevřenou pusou přímo do krku. Nic moc, když jedeš 40 km za hodinu a ta svině taky neletěla úplně pomalu. No, žihadlo jsem nedostal, nevím, co to bylo zas, ale náraz byl tak silný, že mi trošku pochrumal hlasivky a já měl potom týden hlas jak Mončičák křížení stylem Lindemannem z Rammsteinu. Od té doby si fakt dávám pozor na zavřenou hubu na kole. Fajn pátek, Vondra.
1: Naštěstí všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo. Taky tady máme spoustu hlasovek, pouštím tu od Karol.
2: Ahoj, tady Balča, jak když jsem byla malá, tak mi vosa zaláčila za sádru, my jsme ji šli zrovna sundávat a několikrát mě popíchala. A hlavním likvidátorem u nás doma je mamka, která se nebojí vzít 50-metrového pavouka do ruky.
0: Kde dostou takový 50-metrový pavouci?
1: No, my jsme ale se tomu vyhnuli.
0: Ale ono to tak, já nevím, jak to je možné, ale většinou těmi likvidátory opravdu bývají ženy doma z nějakého důvodu.
1: Mají kalhoty, no.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Petra.
3: Petr, původně Děčín, teďka Anglie, sever.
1: Hezky.
3: Příhoda s pavoukem, který mě kousnul, když jsem seděl na koberci do pytliku a potom rychle zdrhnul.
1: Tak nám nezbývá než doufat, že to nebyl pavouk palovčík brazilský, aha, který když kousne, tak způsobuje dotyčnému bolestivou erekci.
0: Fakt jo? Hmm. Jak se to jmenuje?
1: Palovčík brazilský.
0: Palovčík brazilský? Kde se to dá koupit?
1: To bys nechtěl, kde?

0: Tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dneska pánská jízda, Jasmin na Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové i vás, kdo tam máte třeba namířeno. Za malou chvíli soutěž o poslední, tento týden poslední 4 vstupenky na Vysočina Fest, o tom bude rychlá pětka, samozřejmě přidáme další muziku Mirai Milky Chance a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
14: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: My
17: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Orlickou Ústecku v Žamberku v Kostermanově ulici. Probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením, projedete s opatrností.
13: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Nezvládáš dojít k

0: páteční ráno, když nemůžeš, tak přidej, tohle jsou Miraj, je půl osmé, ladíte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lásku dnes často neničí nevěra, ale peníze a finanční stres. Podle odborníků se jedním z nejčastějších problémů ve vztazích stávají právě finance. Hádky způsobují dluhy, rozdílný přístup k utrácení i tlak na společné životní cíle. Po třicítce už nestačí jen jíst zdravě, tělo pomalu ztrácí svaly i kondici a je dobré tomu jít naproti včas. Odborníci radí hlavně posilovat, více hýbat a hlídat si stres, protože ten urychluje stárnutí buněk. Důležitá je i strava s dostatkem bílkovin a co nejméně průmyslově zpracovaných jídel. Penny Market ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny v Česku už v 17.30, tedy o víc než 2 hodiny dřív než obvykle. Důvod je jednoduchý, zaměstnanci si mají stihnout v klidu užít sledování zápasu české reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
0: A to je hezký, to je milý, to je fajn.
2: Taková trošku škoda, že tady u nás v rádiu, když vysíláme od 6 do 9, se vlastně ani do jednoho toho českého zápasu netrefíme, takže to u nás vlastně nepřipadá v úvahu.
0: A tak co my, spíš asi naši posluchači, zkuste to navrhnout i u vás v práci, jo, jestli by vám šéfik nedal volno a dost možná budete si v podlí domově vychutnávat celý šampionát. Pojďme soutěžit! Poslední 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Milky Chance, Stolen Dance, tohle je páteční Hitrádio, 5 minut po 7:30, díky, že ladíte, hezké ránko. Je to rychlá pětka, máme pro vás tento týden poslední 4 lístky už na 12. ročník Vysočina Festu. Uslyšíte tam třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, Divokýho byla, Ben Kristoval, MiG 21 a spousta dalších. A to všechno od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Rychlá pětka. A o ty poslední 4 lístky si zasoutěží Honza. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Honza z Havlíčkova Brodu, takže pokud vyhraješ, budeš to mít kousek. Řekni nám, už jsi někdy byl na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
1: Premiéra to bude.
0: Hezký, koho bys si vzal sebou? Už to máš rozdělený, už jsi měl často promyslet během toho, co jsi čekal na telefonu?
1: Moc, asi kamarády nějaký bych dal.
0: Jasně, no tak.
2: Ještě jsme nevyhráli, ale pojďme na to.
0: Tak, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Honzo, budeš vědět, jak se jmenuje zelenina, ze které se staví strašáci na Halloween?
1: Líně.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Který měsíc v roce je nejkratší?
1: Březen. Únor.
0: Stihl jsi to, je to únor, ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje naše nejvyšší hora?
1: Jižka.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Když máme teďka ten fočus, budeš vědět, jaký je křestní jméno fotbalisty Šika?
1: Patrik.
0: Ano. A Honzo, poslední otázka. Dostávají děti za 2 týdny vysvědčení, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano! Čověče, je to tvoje.
1: Perfektní.
0: Takže teď už můžeš přemýšlet, protože máš 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu v Jihlavském amfiteátru. Honzo, moc si to už, ještě nám řekni, co chystáš na víkend, než se rozloučíme.
1: Co chystám na víkend? Máme dětský den s naším sportem, takže pořádáme pro vlastně naše hráče takový dětský den, takže budu tam.
2: Hezký. Co to je za sport?
0: Co to je za sport?
1: Florbal.
0: Florbal, hezký. No tak si to užijte, ať se akce vydaří, vstupenky posíláme a zvládni, užij si víkend, Honzo, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, taky hezký den.
0: Ahoj.

0: 7.43, Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, hezké ráno. Tak schválně, v kolik hodin dneska v práci vypnete mozek a přepnete se do víkendového režimu?
1: Vy, co už jste vypli včera odpoledne, se nepočítáte.
0: Já si myslím, že takhle, možná blbá otázka dneska, že půlka národa je vypnutá kvůli tomu rannímu vstávání. Jo, ti, co nejsou zvyklí, tak teďka tak jako...
1: A ty tady máš ale závěr docela zajímavý studie.
0: Já tady mám, ano, proč se o tom bavíme? Podle průzkumu přepínáme mozek do víkendového režimu přesně v 11 hodin dopoledne. Po 11. klesá podle dat personálních agentur produktivita téměř k nule.
1: Takhle, bavíme se o pátku.
0: Ano, říká se tomu takzvaný páteční syndrom. A je to vlastně nemoc, kterou, ano, podle průzkumu trpí většina populace, ale je na to protilek, jo, a to je zapálený grill nebo pivko. To vlastně to z tebe hnedka dostane, tu nemoc, jo. Ale my jsme se tady bavili, ty jsi, Davide, říkal, ty máš totiž ještě, musíme vysvětlit, ty máš ještě další práci.
1: Ano.
0: A v kolik ty dneska končí? Schválně to řekni. No pojď.
1: No nekončím, ale přesouvám se, jak Aha. se říká v korporátním světě, na home office.
0: A to je v kolik hodin?
1: To je shodou okolností přesně v 11.
0: No, tak tady to máme potvrzení, jo? To je potvrzení. Šéf poslouchá?
1: Šéf asi neposlouchá, protože je ze zahraničí a neumí česky. To je vlastně moje jediná výhoda.
0: Nekecej, ale já bych tady ty šéfy nepodceňoval, protože hele, šéf má uši všude, jo? Podle mě on je nalepený u rádií, kort u toho našeho, protože ví, že tady makáš a pěkně mu toto AI překládá v reálném čase, jo? Takže nevede, nebudu prémie. Nebudou.
1: Když už teda poslouchá, já ho mám tak strašně rád, toho šéfa.
0: Já taky. Já ne, hele, v životě jsem ho neviděl, ale já vás miluju. Šéfe, Davidu šéfe, já vás mám fakt rád. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive pro vás všechny, kdo třeba už vypínáte teďka, už se vidíte hlavou ve víkendu. Za malou chvíli taky DJO End of Beginning. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
5: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví z pomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností.
7: Topping. Venku je nám krásně.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové

0: italský showman nad Laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte bouračku. V Hradci Králové v ulici Akademika Hejrovského došlo k nehodě dvou osobních aut, počítejte s omezením.
10: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
11: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Možná někoho takového znáte. Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné, pořád fungují.
1: 64 let v jedné práci v podstatě.
0: V jedné práci. Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Jo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách.
1: Já tady mám ještě jednu zajímavost, ty jsi říkal, že v roce 62 to byl první koncert, tak jsem si schválně na internetu podíval, kolik koncertů doposud skupina Rolling Stones měla, tak vězte, že je to skoro 2500 vystoupení.
0: 2500. Kdybychom to vydělali penězma za každý koncert, tak se nám protočí panenky. Mi řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie? Rolling Stones, Start Me Up. Chvíli před osmou, tady na Hit Radio. Krásné páteční ránko, šampioni.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi ztrácí zájem o hypotéku. Hypoteční trh v květnu po několika měsících růstu zpomalil. Banky poskytly nové úvěry za 38 miliard korun, což je meziměsíčně o 14% míň. Hlavním důvodem bylo předzásobení klientů a také růst úroků. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,67%, což výrazně zvyšuje měsíční splátky. Odborníci navíc očekávají, že sazby mohou v dalších měsících dál mírně růst. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončili velkou část dohody, která má být finalizována v nejbližších dnech. Trump uvedl, že podpis by mohl proběhnout už tento víkend v Evropě, on sám se ale nezúčastní. Irán potvrdil pokrok v jednáních, zároveň ale zdůraznil, že finální rozhodnutí zatím nepadlo. Poničené auto i airsoftový granát. Nejvíce útoků zažívají mladší političky. Poslední průzkumy ukazují, že české poslankyně čelí častým výhruškám a různým formám násilí. Nejčastější je psychologické násilí, se kterým má zkušenost přes 80% z nich, často na sociálních sítích. Téměř 40% uvádí sexualizované útoky, část i fyzické napadení nebo poškození majetku. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Velká změna v centru Pardubic. Nová budova Epic u obchodního centra nakonec nebude polyfunkčním objektem, ale promění se v obří hotel s kongresovým centrem. 9podlažní stavba na místě bývalé veselky roste rychlým tempem a už teď výrazně mění podobu centra města. No ještě se podíváme na Černé hoře, na to páteční počasí. Čeká nás chladné a deštivé počasí. Od rána oblačno, zataženo, taky přehánky a nejvyšší páteční teploty budou mezi 13 až 17 stupni Celsia.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
8: Snídaně 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal Knejp, David Jošt, hezké ránko.
11: Ahoj.
8: Ahoj Dave, ahoj lidi, krásné ráno. Tak už na konci hodiny budeme rozdávat telku v hodnotě 23 tisíc korun. Stále máte šanci se do soutěže zapojit, stačí, když nám na web, na hitradio.cz, napíšete vaši nejhistoriku ze stěhování. Jednu vybereme a tu oceníme právě parádní OLED televizí v hodnotě 23 tisíc korun. Detaily na webu hitradio.cz. Pojďme na další muziku, čím startuje další hodina. Bon Jovi. It's my life.
12: Hitradio Černá hora.

0: je Hit Radio, 8 hodin, 7 minut, s vámi Michal Knejp, David Jožeské ráno. Taky vás vytáčí, když si v autě chcete stlumit rádio nebo vypnout klimu a musíte kvůli tomu proklikat 3 podmenu na displeji, tak máme super zprávu, tohle dotykový peklo oficiálně končí. Bezpečnostní experti totiž dali automobilkám nůž na krk, buď vrátí do aut klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Takže veškeré klíčové věci pro ovládání auta nesmí být u nových aut schovaná v infotainmentu ani na různých dotykových plochách, takže se vracíme zpátky k tlačítkám.
1: To mě zajímalo, jestli se k tlačítkám vrátíme i u chytrých telefonů. Tam si myslím, že asi krok zpět neuděláme.
0: Ale nevíš, nikdy nevíš, jo. Já to teda kvituju, co se týká klasických tlačítek v autě, protože za mě teda moc aktuálně nedává smysl zákaz používání telefonu za volantem, když pak všechno ovládáš a čumíš do toho displeje obrovského a hledáš tam prostě minutu, jak to nastavení, jak něco vypnout.
1: Je fakt, že ty moderní auta mají ty obrazovky už dneska fakt jako monitor normálně v práci.
0: No jasně, u některých aut to vypadá jako, že to tam prostě někdo přilepil jako jen tak, jo. Víme, to je jedno. Tak, tak nás zajímá, vy kdo nás sledíte, určitě, vy kdo často řídíte i teďka sedíte v autě, určitě je něco, co vás ve vašem autě vytáčí, jo.
1: Třeba takový to automatický vypínání motoru na semaforech.
0: Ježiš, start stop, jasně, no. Tak to je takovej, myslím si, že to máte podobně, už takový jako naučený rituál, sedneš do auta, nastartuješ a klikneš tady jednou a já mám start stop a pak ještě klikám třikrát na nastavení jízdního režimu, protože všechno se vrací, ano, kvůli tady nařízením zpátky do toho továrního nastavení. No, tak dejte nám vědět, jestli je to start-stop, jestli je to front-assist, jestli je lane-assist, prostě co vám pije krev, co byste jinak, co byste z toho auta nejradši vytrhli, jo? 777-937-777, pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to napište klasicky zprávou, SMS-kou, nebo přes WhatsApp. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další parádní muzika pro vás, 809, hezké ráno z Hit Rádia.

0: páteční Hitradio, krásné ránko. Bezpečnostní experti dali automobilkám nůž na krk, buď do nových aut vrátí klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Vracíme se k čudlíkům, klasickým tlačítkám, což je tady za nás ve studiu Prima, o tom jsme se bavili před chvílí a chtěli jsme po vás, co je ta věc, která vás rozčiluje ve vašem autě aktuálně, může to být cokoliv. Tak přišla od vás spousta zpráv, tak pojďme hnedka na tu první. Píše Luca, dobré ráno, za mě rozhodně start-stop. To je jasný vítěz, můžeme prozradit už teď. A pak hlídání pruhu, to hned vypínám a toho, kdo to vymyslel, bych nakopala do sedínky. Slušně řečeno. Taky píše Hanka, ahoj, auta jsou za mě předspané elektronikou a za mě určitě start-stop.
1: Ano.
0: Taky píše Petr, zdravím, ve starém autě jsem si nechal start-stop vypnout, v novém na to kvůli záruce nesahám, ale už jsem si na to tak nějak zvyknul. Takže taky start-stop. Přidala se i Jarka, dobré ráno, z nového auta, které mám 3 měsíce, dostávám šoky, i když chci telefonovat. Je to katastrofa, než najdu toho dotyčného, tak ujedu strašnou cestu a hlavně je to dost nebezpečné, nevíte kam koukat, jestli na silnici nebo na velký displej, Jarka. A to je přesně to, co jsme se bavili, vlastně obrovský paradox, ty nemůžeš používat telefon, který vlastně znáš, ale musíš v infotainmentu hledat něco, kde to vlastně neznáš a je to v pohodě, jo? Tohle mi úplně nedává jako rozum, ale dobře. Taky tady máme hlasovku. Hlasovku od Michala.
2: Zdravím, tady Michal. K aktuálnímu tématu. Samozřejmě ty věci, které se nedají vypnout, jako zasahují aktivně do řízení, jako jsou právě ty automatické brždění a podobně. A další věc, kterou bych určitě zrušil, jsou kamery místo zpětných zrcátek, protože to naprosto zkresluje. A protože tam je třeba tlumení, tak nevidíte ani pořádně, když jede za váma sanitka s brkačkama a podobný věc. Jak pěkný den.
0: Hezky. Děkujeme za názor, děkujeme za zprávu. A co nás teda tady nejvíc, já nevím, mi se pobavilo, jestli to můžeme říct, Davide, takhle, ale píše Lukáš. Ahoj, v autě mě nejvíc rozčiluje moje žena.

0: 6, 8, 22, hezké ráno. Ještě k tématu, co jsme řešili, co za asistenta vychytávku věc byste vypnuli ve svém autě, přišla zpráva od Luci. Ahoj, tak já mám 20 let starého starouška, ale vyrvala bych indikaci zapnutého pásu, protože neustále řve za nepřipoutanou kabelku. Davide, za nepřipoutanou kabelku.
1: Je to tak.
0: Počkej, ale tak tam je čidlo nějaký v té sedačce samozřejmě a to musí něco vážit ta kabelka, ne?
1: Tak víš, co se do ní všechno vleze dneska?
0: Je vlastně pravda, když si, ano, to je pravda, když si představím kabelku ženy, že v tom je půlka baráku, jo, půlka bytu, tak to vlastně docela odpovídá.
1: To by vlastně měla být připoutaná.
0: To by vlastně měla být připoutaná, dává to smysl. Tak děkujeme za vaše zprávy. No tak vám, ať už máte dědečka, toho poctivýho, anebo auto narvaný elektronikou, tak za chvíli poradíme, jak se v pátek ráno jezdí, bude doprava. Na cesty zdravíme, no a samozřejmě slyšíte pode mnou Miley Cyrus, i tu přihodíme za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na vodafon.cz. Vodafon.
4: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Tak točíme!
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop!
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
13: Berem, díky.
15: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
16: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene,
9: kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
16: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
17: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na silnici 3. třídy před Vraclaví směrem od Vysokého Mýta, probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
18: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Prosím, kvítím Flowers 8.31, ladíte Hit Radio, s vámi pánská jízda Michal a David. A David má
1: ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Fanoušci Harryho Pottera dostali po letech nostalgický moment. Daniel Radcliffe a Tom Felton se znovu setkali na afterparty po cenách Tony Awards. Setkání Harryho Pottera a Draco Malfoye tak připomnělo kouzelnickou éru a okamžitě nadchlo fanoušky po celém světě. Opakování ročníků podle dlouhodobého výzkumu britské nadace žákům v praxi nepomáhá zlepšit výsledky ani dohnat spolužáky. Naopak se ukazuje, že děti, které propadnou, často za vrstevníky zaostávají i po opakování třídy a jen těžko rozdíly dohánějí. Studie navíc upozorňuje, že tito žáci mají vyšší riziko, že školu nedokončí vůbec.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. Já si ale myslím, že propadnout v dnešní době je docela luxus.
2: Ale prosím tě.
0: No, dostaneš rok života navíc zadáče v hotelu s plnou penzí.
2: A v mama hotelu se dá zůstat i po škole, ne?
0: Dá, no. Máš s tím zkušenost?
2: Já ne.
0: Já ne, já taky ne, já taky ne. Možná někdo z vás, jo. Kato a John, Turn the Lights Off, s tímhle máme parádní zkušenost. Já tady tu reinkarnaci songu, to je nějaká 2000, ono se to vrátilo zpátky. A zní to teda dobře.
2: Tohle se opakuje a má to dobrý vliv vlastně.
0: Přesně, tohle opakování máme rádi. Kato a John, 8.33 na Hit Rádiu. Pojďme na to, hezké ráno.

0: 8.37. Dáváte si páteční hit rádio snídaně šampionu, hezké ráno. Tři čtvrtě republiky bude dneska zívat. Ti, co nejsou zvyklí vstávat ve čtyři, tak pátek rozhodně prozívají. Jasně, bavíme se o fotbale. Takhle, nevyšlo to, prohráli jsme s Koreou 2-1, to už jste určitě zaregistrovali, ale takhle, teprve se to rozjíždí a ukázali jsme, že šanci máme. Tak si to pojďme užívat dál. Mimochodem, letošní mistrovství světa ve fotbale přináší spoustu zajímavých novinek. Třeba rozhodčí budou nosit na dresu kamery, které budou přenášet pohled z jejich perspektivy. Další věc, střídající hráč má jenom 10 vteřin na to, aby odešel z hřiště, jinak ho vyloučí. No a pokud se náhodou pohádají dva hráči a jeden si zakryje ústa, aby nebylo vidět, jaká slova říká, tak může dostat červenou kartu. Je to brutál, ale chápu, takhle si dá každý pozor, jak moc bude vulgární a nebo třeba rasistický. Velký respekt. Tak další zápas naší repre, ten si můžeme užít příští čtvrtek, hrajeme s Jarem. Hit Radio s vámi, muzika nachystaná, za malou chvíli Dasha Austin nebo třeba Reddy Kirken, zítra máme hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů Dasha Austin. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED telce. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED televizi Samsung v hodnotě 20...

0: do nového domku nám došlo, že jsme nikde neviděli dědu. Začali jsme panikařit a obvolávat rodinu i sousedy. Děda telefon několik minut nebral, až ho nakonec zvedl se slovy: no já jsem v pořádku, ale nevím, kde jsem. A jak to pokračovalo dál? Karolíno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to pokračovalo dál, tenhle příběh? Povězte nám.
1: No, přitom ukázalo se, že při vlastně nakládání sedl do svého oblíbeného starého masážního křesla v dodávce, usnul a zamkli jsme ho tam mezi krabice a vlastně probudilo ho až vyzvánění telefonu, když jsme otevřeli nákladový vlastně prostor té dodávky. Tak jsme ho našli, jak si spokojeně hoví mezi krabicemi a vůbec nechápe, proč všichni panikaří a dodnes tvrdí, že to bylo nejpohodlnější stěhování v jeho životě a taky dodnes nikdo nechápe, jak se ho při nakládání mohl nikdo nevšimnout.
0: Takže děda si to vlastně vůbec nepamatuje, ten zážitek. To je dokonalý. Karolíno, zeptám se, koukáte na fotbal doma teďka někdo u vás, vy nebo třeba váš partner?
1: Jo, koukáme doma na fotbal.
0: Koukáte doma na fotbal, no a já vám můžu říct, že za tuhle historku, stěhovací historku, se na ten fotbal budete koukat na nový televizi! No jasně, OLED telka Samsung v hodnotě 23 000 korun putuje k vám domů. A já se zeptám, dostanou ji prarodiče, anebo bude u vás doma?
1: No jako vzhledem k tomu, že žádnou televizi nemám doma,
0: tak
1: jako na bytě, tak asi si ji nekám.
0: Hezký, tak můžete se štípnout, je to opravdu tak. Karolíno, vyhráváte tuhle parádní telku Samsung za 23 000, je to vaše.
1: Víš, tak to je skvělý, vůbec jsem to nečekala.
0: No my děkujeme za tuhle parádní historku, myslím si, nejenom, že jsme se pobavili my tady v rádiu, ale myslím si, že se pobavili i posluchači. Opravdu geniální, tak pozdravujte prarodiče, telku posíláme. Ještě nám řekněte, co plánujete na víkend, Karol.
1: No, asi budu koukat na fotbal s prarodičema.
0: No jasně, a na nový telce. No tak tu posíláme. Tak pozdravujte všechny a užijte si víkend a zase někde na Hitrádu se budeme těšit. Mějte se.
1: Děkuji moc krát, taky.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Cílová rovinka na dohled, páteční snídaní šampionů na konci. Díky za společný ráno. Připomínám, že telka za 23 tisíc už má svoji majitelku Karolínu, a to za její story ze stěhování. Díky vám všem, kdo jste se zapojil. No a mimochodem, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale taky velký výdaje, tak partner soutěže MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování. Kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak komplet detaily podrobnosti najdete na webu mnd.cz/. stěhování. Tak tvůj a teď už se loučím.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ať vám pátek v práci uteče, užijte si víkend, dávejte mi na sebe pozor a v pondělí se na vás těšíme 6.00. Tak pa.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady, s vámi už Tomáš Dímal a koukneme, zdali to někde někdo brzdí. A taky, že jo, na trase z Kolína směrem na Čáslav na silnici 38 probíhá údržba silnice, takže nárazový zdržení a špatný předjíždění. A taky klasika od Chrudimi směr do Pardubic před Paramem, silnější provoz, ale nic, u čeho by vám rašila žíla na čele. Taky tak, šťastnou cestu, dobrý dojezd a kdyby cokoliv dalšího, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
3: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
10: On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Požár sušičky v náchodském bytovém domě vyhnal ven 13 lidí. Jedna žena utrpěla zranění a skončila v péči záchranářů. Příčinou požáru byla technická závada. Škoda se odhaduje na 500 000. Na škole v přírodě u Seče se mezi dětmi rozšířil norovirus, který způsobuje zvracení, průjem a horečky. Dvě děti skončily v nemocnici. Potíže měla asi polovina účastníků pobytu. Hygienici dohlížejí na důkladnou dezinfekci, aby se nákaza dál nešířila. Mini svačinky v krabičkách teď válcují TikTok i Instagram. Vypadají roztomile a můžou pomoci jíst vědoměji, když potřebujete rychlou svačinu na cestách. Odborníci ale upozorňují, že extrémně malé porce často tělu nedodají dost energie a neměly by nahrazovat běžné jídlo. Klíč není ve velikosti krabičky, ale v jejím obsahu. Ideálně kombinace bílkovin, vlákniny a zdravých tuků, která opravdu zasytí.
12: Fotbalový servis.
13: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalacháře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Vedení ale naši neudrželi. Hwang In-pom brzy srovnal a střídající Oh Jong-kyo v 80. minutě stav otočil.
14: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Tak dneska budeme ve východních Čechách pod oblačnou oblohou. Čekáme také slabší přehánky, hlavně odpoledne. A teploty do 18 stupňů na horách kolem 9.
10: Hit Radio Černá Hora.
2: To jsme my a hrajeme vám ty největší hity. A i tenhle playlist to potvrzuje. Imagine Dragons.

Pink Runaway na Hitrádiu Černá Hora, tak po třech hodinách spánku s vámi do 12 do oběda Tomáš Dímal. Jo, i já jsem byl ten z mnoha bláznů, co si dneska přistal na fotbal, teda, že bych toho zpětně nelitoval, to nemůžu říct. Prešovský beton mi nedal úplně energii do pátku a chvilkama jsem si říkal, že jsem se měl spíše vyspat. Chápu, jsem možná trochu negativní, ale lidi, však tady zase zvítězil fotbal. Korea byla pohybově úplně jinde, technicky taky, a my zase nemít naše klasické rohy, auty, tak se snad nedostaneme ani za půlku. Hol, český fotbal není v nejlepší kondici, to je potřeba si přiznat. Svět nám utíká a tenhle zápas to taky jenom potvrdil. Ale je potřeba zároveň věřit. Když jsem viděl včera Jihoafrickou republiku, tak tam mám pocit, že bychom minimálně bod mohli urvat. Šampionátem budeme žít, ve výsledku celkově je to svátek fotbalu a my v první řadě musíme být hrdí a vděční za to, že ho jsme součástí po 20 letech. Díky, že jste s námi, hoďte tam další kafe a taky volume doprava. Doprava, tahle střela, to včera konec konců na Mexi stadionu vše zahájila.

0: Tom Odell a jeho Another Love na Hitrádiu Černá Hora. Krásně se to nabízí, za chvíli budeme řešit lásku, tedy spíše její konec, rozchody. Narazil jsem tady na článek, což je nejčastějším důvodem konce. A kdo typuje nevěru, je úplně mimo. Povíme si víc do té doby, ale Ed Sheeran nebo Ella Henderson.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz. Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
0: Milé Česko, KFC vás zve. Obě

0: www.cc.eu.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

pátečním hitrádu Černá Hora. A konec konců i špatné alibi může být důvodem rozchodu. Rok 2026 a Věci a průzkumy zase řešili, proč se lidi tolik rozchází. Co si povíme, najít a hlavně udržet zdravý vztah. V dnešní době je jako vyhrát ve sportce, zkoušíš, ale nic ti tam nepadne. A pokud se tu pětiminutovku využili na svoji úvahu, proč tomu tak je, tak si sadím, že vás napadla nevěra nebo špatná komunikace ve vztahu. Ha, už dávno ne. Nejčastějším důvodem rozchodu v tomhle roce jsou peníze. Ať už to jsou dluhy z partnerů, nebo třeba i rozlišný způsob a pohled na utrácení, na finanční gramotnost. A jako takhle, já se tomu neúplně divím. Jsem single, aktuálně velice aktivně hledám lásku do konce života a už to samotné randění je neskutečně nákladný. Tak když vezmu třeba klasický rande s nějakou dobrou večeří, tankování, řeknu vyzvednutí a odvoz 500, večeře dneska s pitím jsme na tisícovce, a když si dáte randíčko třikrát týdně, jednou večer, pak kino a zakončíte to nějakým výletem, tak jste týdně klíďo, píďo na trojce. Vynásobte to čtyřmi a jen seznamování vás vyjde na 12 000 měsíčně. A to nemyslím nijak zle, ale nejsem nutně ten, kdo musí koukat na každou korunu. Pak ale chápu, že když řešíte bydlení, třeba i děti, různé náklady, investice, tak ty peníze fakt můžou být velký problém ve vztahu. Jo, ale zase věc druhá, někdy nejsou potřeba ani ty money. Jak říká jedna známá firma, když ji miluješ, není co řešit. Tak snad vy rozchody neřešíte, peníze taky ne a máte harmonický vztah, ve kterém se takovým průzkumům jen smějete. Teď už, přátelé, bude i Niko Santos.

0: Rocco Santo s pátečním playlistu Hit Rádia Černá Hora. V celou zase koukneme na cesty, je potřeba to pro vás hlídat a včas vám dát vědět, kde to stojí a čemu se vyhnout. Nezapomeňte ale dávat vědět i vy, 801 10 100, naše dopravní linka, a do té desáté bude i muzika Činasky Vrchlabí, song, ve kterému přidáte určitě i svoje vokály a slíbit můžu i Los Frequencies nebo Walk the Moon.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
13: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
14: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Já už mám hlad!
17: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
18: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
19: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Tak točíme.
21: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
20: Stop!
21: Co?
20: Showroom na kuchyně.
21: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
20: Berem, díky.
21: Stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
20: Berem, díky.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a bacha na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou na kruhovém objezdu u odbočky na Svitavy, je to silnice 35, tak tady blokuje provoz nákladní auto, je tu už kolona na půl kilometru. Takže pevný nervy, dobrý dojezd, ať jedete kamkoliv a kdyby cokoliv dalšího, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Rozmohl se nám tady takový nešvar natáčení a focení dopravních nehod. Kromě neetického chování tím řidiči odvádějí pozornost od řízení a můžou způsobit další nebezpečné situace. Používání mobilu během jízdy je přestupek, a to i v koloně. Na místě hrozí pokuta až 2,5 tisíce a ve správním řízení až 10 tisíc korun. Navíc i 4 trestné body. Policie připomíná, místo čumilství se soustřeďte na řízení. Veterináři odebrali na Chrudimsku 20 koček, které žily v nevyhovujících podmínkách na malém prostoru a bez dostatečné péče. Zvířata putovala do útulku, kde je čeká vyšetření a potřebná péče. Město Chrudim na jejich záchranu a umístění vyčlenilo 500 000, které potom bude následně vymáhat po chovatelce. Velká změna v centru Pardubic. Nová budova Epic u obchodního centra nakonec nebude polyfunkčním objektem, ale promění se v obří hotel s kongresovým centrem. 9podlažní stavba na místě bývalé veselky roste rychlým tempem a už teď výrazně mění podobu centra města. Basketbalisté Nymburka zvítězili v 5. finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku 3. titulu za sebou. Honza Šotnár, kouč Pardubic, je ale optimista.
9: Nymburk dneska nás smačkal od začátku, my jsme bojovali, pak rozhodli ty ztráty na naší straně. My teď musíme zvládnout doma Game 6 a potom v 7. zápase na v Královce prostě ten titul získat. Takže my pořád prostě s nové hře prohráli jsme bitvu, ale ne válku, a já myslím, že jsou dva šipský, to bude se super basket.
8: No a jak říkal Honza Šotnár, v sobotu se hraje na palubovce Pardubic, pokud by Východočeši vyhráli, 7. zápas by byl v pondělí v Praze na Královce.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
8: Víkend nám slibuje teploty kolem 20, ale dneska bude maximálně 18 stupňů, taky hodně mraku a sem tam slabší dešťové přehánky.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Zprávy počasí za námi a je ideální čas vám poslat další páteční energii. Je tu skvělý Avicii, potom i Luis Capaldi.

páteční energii nám přináší Lenny a její Hello na Hitrádiu Černá Hora. Samozřejmě dneska je téma jasný, Češi na úvod mistrovství světa prohráli s Koreou 1-2. Já už jsem svoje rozhořčení vyjádřil, k výkonu už nic říkat nechci, ale teď jede po internetu fotka jednoho tipéra, který předpověděl úvodní celé kolo, včetně přesných výsledků, a jak Mexiko s Jarem, tak i Česko s Koreou trefil naprosto přesně. Jak to bývá, tak příspěvek se stává virálním, borec se možná jen ustřelil, ale uzbírá lajky, sledující, a pokud mu chcete věřit i vy a nadále na něj dát, tak podle něj Kanada dneska porazí 1-0 Bosnu a Amerika ráno porazí 2-1 Paraguay. Jako takhle, jestli to dopadne, věřím tomu, že řada lidí na další zápasy sadí na prostej barák. Zároveň ale opatrně, tímhle vás vůbec nenavádím si udělat tiket, je to spíše zajímavost směrem k mistrovství, ale i umění. Trefit přesný výsledky chce kumšt a kdo tam něco posílá, držím jen a jen velký palce. Taky muzika tu čeká. Fastboy a Topek, do pár minut i ATP od Bruna Marse.

0: Fajn na Hit Rádiu Černá Hora. Dneska jsem už mluvil o tom, jak jsou ve vztahu důležitý peníze a ne nejčastější důvod rozchodu pro rok 2026 je nedostatek peněz a špatná finanční situace. Je možná na čase vám tedy připomenout, že s námi i ušetříte minimálně dvojku za beno nebo naftu. Řekneme si víc, do té doby ale muzika Pitbull Back in Time nebo skvělá Lady Gaga.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
5: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
11: Trutnovskýpůlmaraton.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tozemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
15: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
16: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
16: XXL výprodej v online shop.cz.
17: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

Lady Gaga v éteru Hit Rádia Černá Hora. Připomínám kolonu na půl kilometru na trase z Litomyšle Moravská Třebová na kruháči směr Svitavy, to brzí kamion. Bacha na to, a i takhle jednoduše může vypadat vaše zpráva. Info, které pomůže ostatním se něčemu třeba vyhnout, anebo jednoduše ušetřit čas. Nově nám můžete zasílat zprávy na WhatsApp, jsme na 601 292 464, a tím se zapojit do soutěže o dvojku na tankování. Je pak potřeba a zrovna dneska odpoledne být na mobilu, je to jasný, protože někoho z vás vybereme a tuhle super zprávu předáme. Takže pátek bývá hektický na silnicích, takže pokud máte prostor nám cokoliv nahlásit, co bychom mohli poslat ostatním, dejte vědět. Zároveň opatrně, dobrý dojezd, ať jedete kamkoliv, a kompletní info pohromadě na Hit Radio Černá Hora.cz.

0: Hit Radio Černá Hora, trochu romantiárny pátečním playlistu. Konečně se to počasí zase srovnává, třeba tady v Hradci polojasno, šajní to a hned je to celkově pozitivnější. Tak ať i váš pátek je super a my samozřejmě uděláme maximum pro to, aby to tak bylo. Další hity Adele, Ray Dalton nebo Miley Cyrus. Pokračujeme.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůň okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
13: Výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
14: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
15: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
14: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
21: Firma na zážitky.
19: CZ.
22: Hit Radio Černá Hora.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton, Do It Again na Hitrádiu Černá Hora. Přesně 11, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a připomínám kolonu na půl kilometru. Čekačka na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou, silnice 35 a kruháč s výjezdem na Svitavy. Tady kamion, kvůli kterýmu to celý stojí. Jinak na celkem klid, i Hradec Rokáčem není tak zasekaný, jen do plusu pár minut Věkoše a Gočárova třída. Takže šťastnou cestu a další vaše dopravní info volejte na 800 110 100 nebo lépe WhatsApp 601 292 464.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyotu Corollu TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Obyvatelům Mladé Boleslavy došla trpělivost s nočním driftováním a pálením pneumatik. Proto policie zpřísnila kontroly problémových řidičů. Jeden z nich byl přistižen při driftování na kruhovém objezdu a na místě dostal pokutu 1500 korun. Radnice i policie vzkazují, že podobné akce budou dál sledovat, a to i pomocí městských kamer. Pokud míříte letecky na dovolenou a letíte z Prahy, použijte při cestě v Praze MHDčko, a nebo musíte vyrazit s velkou časovou rezervou. U letiště Václava Havla se kvůli stavbě nové křižovatky tvoří dlouhé kolony a situace se bude v následujících měsících dál zhoršovat. Dopravní omezení potrvají do října. V Hořicích nastává stavební boom, budou tady stovky nových bytů a desítky parcel pro rodinné domy. Ve městě už běží několik developerských projektů a další jsou ve fázi příprav. Po letech nedostatku bydlení tak Hořice zažívají jednu z největších stavebních vln za poslední roky. No a teď basket na Černé Hoře. Nymburk má mečbol. Včera porazil v pátém finále Maxa NBL Pardubice 92-71 a v sérii vede 3-2 na zápasy. Pardubický Jakub Tůma přiznal, že tohle utkání nebylo z těch povedených, co se týče výkonu Bexy.
7: Asi jsme nebyli schopni se vyrovnat s tou fyzikální sílou. Trvalo nám to trošku díl. Dělali jsme tam zbytečné chyby. Byli jsme tam trošku ztracený občas v útoku. Určitě bych chtěl pozvat všechny na 6. zápas do Pardubic. Bude to úžasný a užijeme si to všichni společně, budeme táhnout za jeden pro vás.
6: 6. utkání bude v sobotu na vyprodané Dašické v Pardubicích a případné 7. potom v pondělí v Praze na Královce.
8: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Pojďme si říct, že ten pátek ve východních Čechách bude celkově pohodový, můžou se objevit lehčí přehánky, ale nic velkého to nebude. No a teploty se nám usadí mezi 14 a 18 stupně Celsia.
4: Hit Radio Černá Hora.
9: Jsme s vámi, ať už robíte cokoliv, důkazem toho jsou další hity. David Guetta, Aerosmith nebo Alvaro Soler. Hezký pátek všem.

0: Jak já závidím topový záchudek, svatost a sen každého chlapa je u konce. Soutěž, kterou chtěl ovládnout každý chlap, nebo vlastně i žena, která by svému manželovi, přítelovi udělala radost, je u konce.
1: Je to neuvěřitelný, ale právě v tuhle chvíli jste svému manželovi k 55. narozeninám a ke dní otců vlastně se svojí dcerou vyhrála tenhle ten vesmírný high-tech záchod od prodejce a koupelnového studia Maro.
2: No to si děláte srandu, to je úžasný.
1: To se jí hodí, to si děláte srandu. Neděláme si srandu.
2: No tak to je skvělý, to bude koukat. Já mu to teda dám jako překvapení, ale to bude koukat.
1: To bude určitě, bez sporu. Pokud to neslyší v rádiu, tak si myslím, že hajzlík k narozeninám ho 100% překvapí.
0: Je to tak, velká gratulace, jak říká i můj kamarád, tady se bude smykovat jedna báseň. Umývání trysko, vysoušení, noční světlo nebo dokonce vyhřívané prkénko. Zní to parádně, já jen závidím, ale taky gratuluji. Soutěž, která tu nikdy nebyla, je u konce, ale něco mi říká, že tohle bude i příště. Zájem rozhodně o to bude. Tak díky všem, co jste se zúčastnili, bojovali, ale bohužel vítězem v tomto případě na trůně může být jen jeden.
3: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradiocernahora.cz.

0: Linkin Park na Hitrádiu Černá Hora. Za chvíli zase na světový šampionát. Tohle mě hodně baví, ale jak dlouho by fotbalisti pracovali na český průměrný plat? Za jak dlouho by viděl třeba Mbappé našich průměrů 55 tisíc? Tak to je slušný bizár. Zůstaňte s námi, za chvilku si řekneme víc, ale posílám i hity Poetika nebo Get Far.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
14: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
15: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
16: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
17: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
18: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí!
19: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Ví pro

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na

Far Radio na Hitrádiu Černá Hora. To, že fotbalisti berou nemyslitelný, takhle bych to řekl, částky, pro nás obyčejný smrtelníky víme. Že je potřeba i říct, že ti nejlepší to jsou, místní borci z druhé ligy můžou závidět možná naopak nám, ale Ronaldo, Mbappé, třeba i Patrik Schick, to jsou slušný částky a miliony. A kdybychom to přehodili na průměrný český plat, což je nyní kolem 50 000, upřímně reálně spíše 30, tak tyhle megastar by na to vydělávali neskutečnou chvilku. A Patrik Schick si tohle vydělá za 26 minut, Messi za 10 minut, Mbappé za 3 minutky a Ronaldo ani ne za minutu. Mazec, možná i, řekl bych, nespravedlnost, ale realita, která nás obyčejný smrtelník opravdu bolí. Jo, člověk si řekne, stačí umět kopat do balónu a máte vystaráno na generace dopředu, ale asi by vám každý z těchto borců řekl i B. Dřina, disciplína a velké štěstí se dostat na vrchol. A tohle asi nebyla úplně pozbuzující message do dalších hodin v práci, za to se omlouvám, ale další hity to určitě napraví. Roxette nebo Mark Ember, pokračujeme.

0: Markem Br na Hitrádiu Černohora. Díky, že jste s námi a že v tomhle režimu budeme pokračovat i nadále a docela. Změna je tady. Já se loučím, chystá se Jirka a s ním další tříhodinovka, která vás bude bavit. Calvin Harris nebo Black Eyed Peas, to stíháme do 12. Tak se mějte a užívejte pátek.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostanete do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
4: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
5: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
11: Haspel.cz.
12: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tuzemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak do Kolony. Najíždíte na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou. Na kruhovém objezdu u odbočky na Svitavy blokuje provoz nákladní auto. Kolona má aktuálně asi 0,5 kilometru. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyotu Corollu TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo zhruba 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Sněmovna včera propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k novele ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafoe ze Spojených států. A teď už míříme do regionu.
0: Tak tohle je noční můra všech rodičů, ale i dětí. Školu v přírodě u Seče zasáhla nákaza norovirem, která způsobila zažívací potíže desítkám dětí. Dvě skončily v nemocnici a většina ostatních se zotavuje bez vážnějších komplikací. Hygienici situaci dál sledují a na místě byla posílena dezinfekce.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Ve východních Čechách je ve znamení oblačné oblohy a sem tam taky lehčích přeháněk, budou také odpoledne a teploty do 18 stupňů Celsia.

0: Začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu, 12 hodin 2 minuty, je tady páteční pravé poledne, tak taky přeju dobrou chuť k obědu. Po celým pracovním týdnu v pátek, tak už tak nějak jako meleme z posledního, navíc pokud jste ráno ještě opravdu jako srdcaři vstávali ve 4 na fotbal, tak chápu, že ty kruhy pod očima, to bude jako něco neuvěřitelného, to budou obrovitánský pytle. No a tak už se snažíme opravdu jako použít úplně všechny zbytky, které v sobě máme. A tak vybírám první z 5 srdcovek, srdcovku, která v sobě spojuje taky jako spoustu různých věcí. Jazz, funk, soul a taky disco. Je tady skupina Jamiroquai, to vás prostě probere. Tady u nás na Hitrádiu.
1: Hitrádio Černá Hora.

0: Jo, jo, kdyby byl každý pátek tak v pohodě, jako je v pohodě tenhle song, tak by to byl nádherný svět. Jamiroquai na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První z pěti srdcovek je tedy za námi a před námi je co? Samozřejmě srdcovka s číslem dvě, ale hlavně je před náma víkend. Konečně. Konečně jsme se dočkali. Jak jste trávili víkendy v 80. a 90. To mě dneska zajímá v našich srdcovkách, jo, protože poslední roky, tak samozřejmě se o víkendu jezdí velmi často do supermarketů, rodiny tam kolikrát tráví úplně celý dny, ale dřív jsme to měli úplně jinak. Tak na to pojďme zavzpomínat. Já bych třeba rád řekl, jaký jsme měli víkend v roce 89, ale byli mi tři, tak se to moc nepamatuju. Tak si z 89. dáme druhou srdcovku. Tady je Belinda Carlisle a vy pište a volíte hlasovky na WhatsApp.

0: Gregrem, posloucháte dnešní páteční srdcovky Let Me Go. Krásný duet.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Není zas tak starý, je z roku 2013, ale rozhodně patří mezi naše srdcovky.

toho pamatujete. A tak třeba Peťa píše, ahoj, my jsme víkendy trávili buď na chatě, anebo v letě u rybníku, cukrová vata a s tátou jsem hrávala ping-pong. Tak to je moje vzpomínka, zdravím. Další zpráva, my jsme víkendy trávili na vesnici u babičky a u dědy. Děda měl kozy, tak jsme chodili na louku pro trávu a krmili je. Když jsem byl starší, pomáhal jsem mu v garáži, byla to úplně jiná doba. Ve 12 mě nechal řezat dřevo na cirkulárce. Úlet. Zdraví Tomáš. Taky děkuju. Dovedu si představit, to dneska, tyjo, cirkulárka. Hlavně kdo už dneska má doma cirkulárku, že jo? Další Petr. Zdravím, já si z 80. jako kluk pamatuju pracovní soboty, lidový milice a víkendy strávený na seníku bez telefonu. Taky dobrý teda. Dnešní děti by podle mě nerozuměly jediný věci z téhle věty. Takhle, milice a pracovní soboty, ty bych jim nepřál, ale ten seník, ten by měli zažít všechny děti, jo. Já teda pořád nechápu, že jsme to přežili bez vypíchnutýho oka nebo zlomenýho vazu, když se vezmu, z jaký vejšky jsme skákali. Ale kdo jste to někdy zažil v dětství? Skákat do seníku, do sena. Prostě to je jedna z těch top vzpomínek. Dáme si další jeden z top hitů z 90. let. Tohle je konkrétně rok 1994. Čtvrtá srdcovka, trocha romantiky. All for one, hit I swear. Právě

0: tuhle znáte? Komodo na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tohle byla poslední pátá srdcovka pro opravdový fajnšmekry a přišla mi zpráva od Peťana, který píše, jako vážně slyším Komodo, tak to si mě rozbil jako hračky dětí rodin na sociálních dávkách. Nečekal jsem, že to ještě někdy v rádiu uslyším, to jste borci, moc díky, jsem taxikář, musel jsem zastavit, hned bych šel na párty. Díky za hezký pátek. Peťan, no, jo. Jsem rád, že si to ještě nikdo pamatuje. Je pravda, už je to 26 let zpátky, co to vyšlo, ale v rádiu se to moc nehralo, ovšem na party, tak tohle je prostě z doby, kdy jste prostě někam přišli, vzali jste si večer sluneční brýle, dali jste si límeček nahoru a pak jste prostě protančili celou noc. Na Hit Rádiu poslední srdcovka v rámci dnešního dne. Za chviličku srdcovka ještě na vaše přání, tohle byla ta poslední, kterou já jsem pro vás připravil, tak dejte vědět na 777-937-777, co by vám dneska udělalo radost, ať už je to, řekněme, nějaký party song, nebo song třeba, jestli máte výročí, nebo narozeniny, prostě něco, co vám udělá radost. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Kupa zábavy i v létě, to je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Milé Česko, KFC vás zve.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
8: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
7: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, ty pořád fungují.
12: 64 let v jedné práci v podstatě.
11: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohlích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

aktuální čas a to je ten čas, kdy přichází poslední srdcovka tohoto týdne, která je na vaše přání. Na WhatsApp s číslem 777-937-777 píšete, co byste dneska chtěli slyšet a je to těžký vždycky vybrat. Dneska ovšem vybírám píseň a srdcovku pro Janu, protože dnes má Jana s jejím manželem velký den. Respektive slaví už po páté ten svůj velký den. Jana píše, ahoj, dneska máme s manželem výročí 5 let, prosím tedy o zahrání písničky The Code ze stmívání. Děkuju moc, Jana. Jani, rádo se stane. Za pár okamžiků, jasně, zahraju stmívání, to znamená Twilight Saga, úplně

Jako, ano, když nad tím přemýšlím, tak manželství může být jako vztah s upírem, že jo? Máte pocit, že jste spolu věčnost, navzájem si pijete krev, ale stejně se spolu pak dokážete možná bok po boku postavit celému světu, jo? Tak ať to tak je. Za celé Hit Radio vám přejeme hodně štěstí do další pětiletky. Tady to je Decode.

0: oslavka na přání k výročí 5 letům od svatby pro Janu. Paramore na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Páteční srdcovky jsou u svého konce. My samozřejmě pokračujeme dál, že jo, tím to pro dnešek jako nekončí. Mám tady pro vás další super hity. Budou například Rehab, taky Bruno Mars ještě do 13. hodiny. V jednu odpoledne nejnovější zprávy. No a pokud byste si chtěli dát ještě pořádnou dávku 80. a 90., tak můžete i dneska večer, a to v Hit Radio Speciál, Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou. A co jsem tak mluvil s našima kolegama, co připravujou Hit Radio Classic, tak večer, ta 3hodinovka, bude dneska trošičku víc diskotéková. Takže pokud máte v plánu ještě nějakou domácí party, Hit Radio bude ten nejlepší DJ, který ho můžete pozvat domů. A zadarmo.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfinkár. Už v sobotu 20. června se běží Olfinkár Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. Trutnovskýpůlmaraton.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinky.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.

0: podzimní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
5: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
7: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
8: www.studiumvyjčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head je 12 hodin 58 minut. Jak zní v pátek odpoledne Hit Radio, to jste ty slyšeli. A jak se jezdí na silnicích v pátek, tak to uslyšíte už za chviličku ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na trase z Hradce Králové na Vamberk u Čestic budou tak do 5 silničáři pracovat, takže je potřeba ubrat rychlost. Stejně tak na výjezdu z Jíčína směrem na Mladou Boleslav. No a vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Allfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
11: Haspel.cz.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí mírně klesl, a to zhruba o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle Českého statistického úřadu se trvale klesá pátým rokem po sobě. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, řekne ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
16: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
15: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. A teď už míříme k nám do regionu.
1: 20 koček z nevhodného chovu na Chrudimsku museli veterináři odebrat a převést do útulku. Zvířata žila ve stísněných a nevyhovujících podmínkách. O jejich péči se teď postará město Chrudim, které na ní vyhradilo až 500 000 korun. Peníze potom bude chtít po chovatelce.
17: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Mraky na východočeské obloze jsou a budou po celé odpoledne. Místy budou i dešťové a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne i po obědě pokračuje dál na Hit Radio. Mám pro vás připravený další hity na trošku probuzení, protože tohle počasí, co se budeme nalhávat, je trochu spací. Schválně, kolik jste toho na dnešek naspali? Kolik hodin? Jo, možná teda dneska je to trošku výjimečný, pokud jste vstávali brzo ráno na fotbal, tak obecně, kolik takhle jako v týdnu spíte hodin? V klidu si to propočítejte, já vám za chviličku řeknu, jestli to vaše číslo náhodou neznamená, že máte nějakou super schopnost. Za 10 minut se to dozvíte, buďte s náma.

Fakt Hit Radio a jdeme počítat hodiny spánku, kolik takhle jako normálně naspíte, jo? Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Míša třeba píše, ahoj, já teda spím tak 4 až 5 hodin denně, občas nějaká 20-minutovka během dne, když spím víc, jsem unavená. Míšo, tak teď dobře poslouchej, protože Pavel taky píše, čau, hele, já maximálně spím 5 hodin denně, tak to jsem zvědavej, co tam pro mě máš. Tak pokud jste na tom stejně jako Pavel a Míša a stačí vám pouze 5 hodin spánku, tak jste výjimeční. Jste extrémně výjimeční. Máte genetickou superschopnost. Váš mozek se totiž umí extrémně rychle regenerovat, jo? A díky tomu obecně líp fungujete než většina lidí. Jste dokonce odolnější, líp se učíte a dokonce se i rychleji uzdravujete. Takový je podle statistik jen jeden člověk ze 100. Dobrý, co? To jste nevěděli. Tak nemáte zač. Takže 5 hodin spánku a máte super schopnost. My ostatní, to už je úplně jiná písnička, o tom si povídat nemusíme. A dokonce jsou tací, a to ještě větší procento, jejíž mozek se třeba vůbec jako přes noc zregenerovat nedokáže. Tak to já třeba mám na konci každého týdne v pátek ráno. Kolikrát ani nevím, že ten mozek tam vlastně někde je. No, 13 hodin 15 minut, pojďme si dát další hity, za chviličku Taylor Swift, teď

0: kdo ví, jestli ve 13 hodin 25 minut, taková hezká klasika tady u nás na Hit Radio. Za chvíli například Samfeld, Jonas Blue, taky Rag & Bone Man. A pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte, protože my pro vás máme skvělou možnost, jak můžete získat pro vaše děti chytrý hodinky od Garmin za skoro 7,5 tisíce. Už zítra dopoledne tady na Hit Radio, anebo také v neděli, máte další šanci. Tyhle hodinky tak umí telefonovat, posílat zprávy, měřit sportovní výkony a hlavně díky GPS-ce ukazují také reálnou polohu vašeho dítěte. To znamená, že do parku, na dovolenou nebo do zábavního parku naprosto ideální. Jak na to? Stačí, když na webu hitradio.cz vyplníte formulář, co byste chtěli slyšet za hity z našeho vysílání, a pokud o víkendu dopoledne, v sobotu a v neděli uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a to je celý. Hodinky jsou vaše. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
15: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Prostě to, co děláte. Štve vás to? Nebaví vás to? Vstáváte už každý den s nechutí do práce? Tak možná můžete zkusit sebrat odvahu. Málo kdo to udělá. A tu práci změnit. A možná se třeba vydat i za svými sny. Někdy to vyjde. Ne vždycky, ale někdy to vyjde. Komu to vyšlo, tak je třeba zpěvačka Gwen Stefani, protože ta než se stala celosvětovou hvězdou, tak její úplně první práce byla v rychlém občerstvení, potom pracovala taky jako instruktorka plavání, a nebo dokonce prodavačka kosmetiky. No a nakonec tak se rozhodla, že půjde za svým snem a dneska si ji zahrajeme na Hit Radio.

0: na Hitrádiu Miles Smith ve 13 hodin 4 a 40 minut. Už se to blíží, konec pracovní doby, pomalu, ale jistě. Co budete dělat o víkendu? Už máte plány? Jedete někam na výlet? Jo? A už jste natankovali? Ne? Tak super, protože my Hitrádio vám zaplatíme plnou nádrž. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky, pomoct nám hlídat aktuální dění na silnicích, to znamená hlásit kolony, nehody, objížďky a u toho i nadále poslouchat Hitrádio. Každý den v odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pak vybíráme ze všech informací, které ten den dostaneme jednoho, komu natankujeme plnou. A dneska to můžete být právě vy. A kdyby to dneska nevyšlo, tak celý příští týden i ten další týden. Od pondělí do pátku vždy mezi 15. a 18.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
13: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
14: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.žijeme.cz
3: živikraj.cz.
15: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
16: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Letní song od Luise Fonsiho a Demi Lovato, Echame la culpa, bojujeme proti tady tomu počasí, jak se jenom dá, tak snad to bude fungovat. Jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, no při pátku se to úplně nehodí, ale na trase z Litomyšle směrem na Moravskou Třebovou před Kocklířovem právě probíhá údržba vozovky. V Hradci Králové pro změnu počítejte s hustějším provozem kolem letiště, a to kvůli rokovému festivalu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou o víkendu v Bílině napadla 44-letá žena, a to slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a kriminalisté vyloučili politický motiv. Policie to uvedla na síti X. Žena, kterou policisté kvůli útoku obvinili, je v péči psychiatrů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Švédský zdravotní úřad doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. Uvedl, že cílem doporučení je v první řadě omezit působení škodlivého obsahu na děti, rozvoj problémů se spánkem a nebo závislosti. A teď už míříme k nám do regionu.
1: Ve Vrchlabí se teď intenzivně staví nemocniční pavilon za víc než 500 000 000 korun. Hotový má být už do konce letošního roku. Nabídne 4 moderní operační sály, ortopedii i centrální sterilizaci. Nemocnice rozšíří operace a nově nabídne také jednodenní urologii a gynekologii.
14: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Ve východních Čechách teď odpoledne jsou v plánu další lehčí přehánky, taky oblačno, a nejvyšší teploty se zarazí mezi 14 až 18 stupni Celsia.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář.
17: Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, máme pátek odpoledne, 2:03. Taky vás zarazila ve zprávách ta informace ze Švédska od zdravotního úřadu, že doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. No, tak to hodně štěstí. To jsem zvědavej, kterých rodičů se tohle týká. Protože je pátek a protože jsou 2:00, tak nás čeká i náš pořad Pravda nebo Bullshit, a to už za chviličku. A tam dnes budeme probírat rodinné vztahy, obzvlášť tedy ty manželské. Ne, kecám. Teď je pátek. Pracovní vztahy. Dobře, já jsem zase úplně v jiném dnu. To tak občas je. Takže pracovní vztahy, jo? Tak pokud jste v práci, připravte si telefon, budete ho za chviličku potřebovat.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: řešit. Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a jako každé odpoledne tady máme další téma v našem pořadu Pravda nebo Bullshit a já bych chtěl vědět váš názor. 71% lidí v Česku prý neopustí svoji práci, i když ji nebaví, a to jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak co? Co vy na to? Je to opravdu, řekněme, ten skutečný důvod, proč zůstáváme ve stejné práci tolik let? Je to tedy loajálnost, anebo je to strach? Dejte vědět, 777-937-777, co si o tom myslíte, jestli v tomhle případě opět tady mají
0: vědci
1: pravdu, a nebo jsou úplně na omylu. 777-937-777.

0: Eminem a Rihanna na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Co vy na to? Mají vědci pravdu nebo ne? WhatsApp Hit Rádia je tady v tuto chvíli jenom pro vás na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu, například od Aleše. Hele, asi jak v kterém věku, mě moje práce vloženě štve, ale mám rodinu a nemám tolik našetřeno, abych si mohl dovolit ten luxus být třeba 2-3 měsíce doma a hledat si jen tak něco jiného. Dobrý, děkuju. Zajímavý názor. Co tady? Ahoj, já jsem ve své práci tak dlouho, 10 let, je mi 33, protože nerada poznávám nové lidi a nový systém. Dalo by se tedy říct strach z neznáma. Ano, i to se do toho počítá, takže tohle pořád připisujeme vědcům. Co hlasovky?
2: Ahoj, zdravím čas z Mostu. No, ono je to těžký v dnešní době změnit povolání, hlavně když je člověk starší. Já sama jsem měnila povolání před 50 a měla jsem z toho docela strach, ale udělat jsem to prostě musela. Přes 20 let jsem byla v jedné práci a už to prostě nešlo. Teď udělám něco jiného, už 9. rok, ale dobrý, zatím dobrý. Já nejsem jako náročný člověk, to stačí, když to šlape tak, jak má, a je dobrý kolektiv. To naštěstí je. Mějte se hezky.
0: Je pravda, že ten kolektiv udělá strašně moc, že když vás to v té práci nebaví, tak ale přece jenom chodíte tam i za těma přátelema a občas těch kolegů se ty přátelé stanou. Někdy i víc než přátelé, když je třeba podařený vánoční večírek, ale to je zase úplně jiná statistika. Veronika píše, ahoj, podle mého manžela soudím, že mají vědci pravdu. Z práce chodí vydeptaný a bojí se, že se nic jiného nesežene. Já jsem ve své práci spokojená už 11 let, ale má taky samozřejmě svoje mouchy. Zdraví Veronika. No tak zatím to tedy vypadá, že vědci mají napůl pravdu. Že ano, máme to tak, ale teda je to evidentně jako větší procento než 71%. No, uvidíme dál, dáme si ještě dva hity a vy posílejte vaše názory na 777-937-777. Dneska za jeden z vašich názorů tady mám jako odměnu dva lístky na koncert Evy Farné, která bude mít teď trojkoncert v Edenu, v sobotu, v neděli a v úterý. No a tak si ji dáme i teď tady u nás na Hit Rádiu.

0: Blunt na Hit Rádiu, nejenom, že je před námi, ale i teď dospíval Blinding Lights.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dáme do finále dnešního tématu, jestli mají věci pravdu, když tvrdí, že v Česku 71% lidí neopustí své zaměstnání jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak, co tady máme za zprávy na WhatsAppu Hit Rádia? Sonja píše, nazdárek, tak já to mám tak, že bych práci neměnila kvůli úžasným kolegyním, peníze mám sice hovínko, ale kolektiv je u mě na prvním místě. Ano, rozumím, chápu. Čau, nemám s tím problém změnit práci. Poslední roky jsem i ve svých 36 letech ve stavu, vydržím v práci rok maximálně dva, zjistím, že mě štve, no tak jdu prostě jinam. Většinou zaviděnou více peněz nebo lepším kolektivem, jde prostě o to, jaký si typ člověka, lidi jsou trošku konzervy. Zdraví Carlos. Jasně, s tím se taky dá souhlasit. Co hlasovky?
2: Zdravím, zdravím, ale hodně té práce. Já sám dělám už 21 let v Českých dráhách, jsem tam 3 pozice, teď dělám strojvedoucího. A je to asi možná i z toho strachu změnit nezaměstnání, ale ono taky záleží, jakou máš životní situaci. Když máš mama hotel, tak ti to asi jedno, ale když máš na krku hypotéku a rodinu, tak člověk nějakou tu jistotu prostě chce, no. Tak to je za mě můj názor. Mějte se, čau, čau.
0: Přesně, přesně, tohle jako podepíšu. To je úplně jasný, protože ve chvíli, kdy opravdu máte tu hypotéku na krku a víte, že měsíčně musíte tolik a tolik odevzdávat pryč, tak člověk jako v dnešní době nemá tak velký polštář, aby opravdu si tohle mohl dovolit, že by šel prostě jako fakt najednou domů a hledat někde něco jiného, no.
3: Ahoj, já bych řekla, že obecně lidi ztratili mít odvahu a tudíž bych dala za pravdu vědcům, že se lidi bojí po práci ze strachu. Ale přitom se říká, že většinou si člověk polepší. No tak všem odvážným přeji hodně štěstí.
0: A to je taky pravda, protože když odejdete od někud, kde vás to fakt štve, tak přijdete někam jinam do nového prostředí a je to možná přesně jenom taková ta druhá nakopávačka, něco, co vám opravdu v tom životě pomůže nastartovat a chytnout novej dech. Takže já bych řekl, že v tomhle případě
1: vědci
0: nemají pravdu, 71% se mi zdá málo. Myslím si, že v Česku prostě na tom nejsme finančně tak dobře většinou, aby jsme si mohli dovolit změnit práci, i přesto, že nás nebaví. Tak tolik tedy pro dnešek, nicméně za tu poslední hlasovku, kde tedy odvážným přeje hodně štěstí, tedy naše posluchačka, hledá jméno, nemůžu najít, nevadí, tak za to posílám 2 lístky na koncert Evy Farné. Jo, když odvážnému štěstí přeje, no tak za tu odvahu poslat hlasovku, já také odesílám. Alespoň takovouhle malou cenu. Díky moc, další Pravda nebo Bullshit v pondělí ve 2 odpoledne na Hit Rádiu.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazy-Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
9: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Černá Hora.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

zpěvačka, kterou prostě vždycky poznáte na první dobrou. V dnešní době občas, když některé zpěvačky zpívají, tak nevíte vlastně, která z nich to je. Tak tohle je ještě taková ta, jak my říkáme, stará škola, ovšem nemyslím tím věk, ale prostě tohle je ten dobrý old school. Další old school v rámci Hitrádia Classic můžete slyšet i dneska mezi 18. a 21. hodinou, a protože je pátek, tak Hitrádio Classic bude trošku diskovější. Do té doby se dál můžete samozřejmě bavit s Hitrádiem, ve 3 odpoledne začíná i naše odpolední show.

0: odpoledne si užijete odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Začínáme tradičně ve 3 odpoledne.
2: Počkat, co brnete, kluci, jo? Hele, každý pátek je snad moje show, moje, jo? 15 až 18, dámy a pánové, každý pátek s Luckou Eisenreichovou.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Za 2 minuty bude 3:15, posloucháte Hit Radio od 15, tedy, jak už jsem slíbil před chviličkou, naše odpolední show. No a pro vás, tady máme ještě do 15. hodiny hity, jako například Damiano David a nebo taky Heroes, protože vy jste hrdinové. Celý, téměř celý pracovní týden už je za vámi, zvládli jste to, teď už nám zbývá opravdu jenom pár hodin, je už tady jenom pár minut, ale pak taky dálnice, tak doufám, že dálnice dneska bude v klidu. Pokud ne, tak určitě něco nahlásím na naší dopravní linku, což vy můžete udělat také, a pokud to uděláte i dneska, tak navíc ještě můžete vyhrát, na rozdíl ode mě, od Hit Rádia plnou nádrž takhle před víkendem zdarma. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne a v pondělí ve 12 hodin, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás těším. Tak se smějte.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.

0: www.hrdce.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Tak točíme!
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop!
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
13: Berem, díky.
15: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
16: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Ústí nad Labem se Buzíně za 2 miliony 100 tisíc korun, zahrada v Chodově na Sokolovsku za 690 tisíc, garáž v Chodově za 390 tisíc, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 999 tisíc a chata ve Zdíbech na Praze Východ za 6 milionů 299 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a kdo můžete, objeďte teďka Olšany. Jsou tu totiž dva semafory a podle vás klidně až 20 minut zdržení při průjezdu. Pokud zdržení máte i jinde, tak určitě nám dejte ještě vědět vaše dopravní info. Volejte na 800 110 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánku.

0: 6 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Obyvatelům Mladé Boleslavy došla trpělivost s nočním driftováním a pálením pneumatik. Proto policie zpřísnila kontroly problémových řidičů. Jeden z nich byl přistižen při driftování na kruhovém objezdu a na místě dostal pokutu 1500 korun. Radnice i policie vzkazují, že podobné akce budou dál sledovat, a to i pomocí městského kamerového systému. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Natáčení a focení dopravních nehod. Kromě neetického chování tím řidiči odvádějí pozornost od řízení a můžou způsobit další nebezpečné situace. Používání mobilu během jízdy je přestupek i v koloně. Na místě hrozí pokuta až 2 500, ve správním řízení i 10 000 korun a navíc i 4 trestné body. Policie připomíná, místo čumilství se soustřeďte na řízení. No a teď na Černé hoře jedno varování odborníků. Mistrovství světa ve fotbale může kvůli nočním zápasům způsobit častý spánkový deficit a denní únavu u fanoušků. Co s tím? Ráno pomáhá přirozené světlo, hydratace a káva až po snídani. Ideálně v rozumných intervalech během dne, aby se předešlo kolísání energie. Pro rychlejší regeneraci je vhodná lehká strava s bílkovinami, případně krátký 15 až 30 minutový odpočinek přes den a večer omezení obrazovek pro lepší usínání. No my tady na Černé hoře nespíme a teď míříme rovnou na fotbalový šampionát.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Hlavně neděle, co se týče počasí, bude sympatická, mělo by se ukázat sluníčko, jen místy bude oblačno a teploty do 21 stupňů. To v sobotu maxima 23, ale to bude víc mraku a taky deště.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Startuje 15. hodina, naše společné 3 hodiny na cestách nebo v práci, ať už jste kdekoliv. Od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová. Za chviličku probereme, jak můžete vyhrát palivo zdarma. Co si budem, při těch dnešních cenách se to určitě hodí. Tak dál poslouchejte Hit Radio Černá Hora a já vám přeju klidný pátek.

Kelly Clarkson na Hitrádiu Černá Hora, krátce po 15. a zesilte si rádio, protože mám dobré zprávy. Každý den tu rozdáváme teďka palivo zdarma, no a ani dnešek není výjimkou. Pátek, nádrž poloprázdná po celém týdnu a teďka ty astronomické ceny za tankování, takže nenechte nic náhodě a pište svoje dopravní info, nebo ideálně pište anebo nahrávejte vaše zážitky z cest na náš WhatsApp 601 292 464, protože dneska odpoledne vyberu dalšího z vás. Třeba Jana nám před chvilkou psala, že posledně platila za tankování se zavřenýma očima a doma to ještě radši zapila vínem, aby to tolik nebolelo, ta částka. Takže i třeba Jana tady se svojí zpovědí je určitě dneska ve hře. Tak pište, anebo ideálně opravdu nahrajte nějaký svůj zážitek z cest. Já se už moc těším na vaše další zpovědi a výherce vyberu po 17. hodině.

0: Na Hitrádiu Černá Hora hrajeme všem řidičům na východě Čech a já vám přeju příjemný pátek. Pojďme rychle silnice zkontrolovat.
1: Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a hlásíte nám, že na výjezdu z Hradce Králové směrem na Blešno se začínají tvořit kolony po dopravní nehodě, takže tady určitě počítejte se zdržením. No a dál hlásíte, že ve Velké Čermné je policejní hlídka, takže řidiči, tady určitě hlídat rychlost a nohu z plynu, ať při pátku není zbytečná pokuta a zkažená nálada. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
12: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
13: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
14: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 hybrid a plug-in hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
15: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
16: Firma Havelka Uhelná sklady, dobrý den.
17: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
16: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
17: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
16: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
17: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
18: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
19: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Pátek, zítra Rádiem Černá Hora. A jestli chcete, aby děti skutečně slyšely, co říkáte, tak s nima jděte do lesa. Jako ano, zní to trošku zvláštně, ale skutečně je to podložený fakt, jo. Tento týden jsem na jedné akci mluvila s významným lékařem, který se zajímá právě o lesní psychologii a terapii, a je to podložený výzkumem, že v lese, anebo takhle v přírodě, se líp soustředíme. Ideálně bychom tedy s dětmi prý měli do té přírody, do lesa chodit a učit se tam s nima. Samozřejmě ruku na srdce, rodiče, kdo z nás to bude dělat, že jo, to je velmi náročný, ale existuje prý taková úžasná pomůcka, jo, jestli chcete, aby děti fakt se soustředili, tak stačí doma pustit zvuky přírody. Nějaký ptáčky, šum lesa, nakapat třeba nějakou borovici do aromalampy. A já jsem to za vás teda vyzkoušela doma. Jo, potřebovali jsme nějakou logopedii projet se synem, takže jsem udělala atmosféru, jo, teďka voněla ta borovička, ptáčkové zpívaly a skutečně musím říct, že se, bych řekla, líp syn soustředil. Každopádně po 15 minutách jsem se podívala na svého manžela a tam to mělo teda úplně jiný efekt. On u toho usnul. Normálně můj muž u toho usnul, takže dámy, jestli máte nějaké manželské plány na večer, tak prosím vás, žádný ptáčkové šum lesa ani vůně borovičky, protože to by určitě nedopadlo. A teď na Hit Radio Černá Hora, tematicky Tom Jones.

0: večera.
1: Aneta Langerová na Hitrádiu Černá Hora, kde se vracíme ke včerejšímu odpoledni.
2: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
1: Právě včera byl ten den D a my jsme vybírali výherce luxusní toalety Maro a že výhra udělala opravdu obrovskou radost, to si znovu poslechněte právě teď.
3: Právě v tuhle chvíli jste svému manželovi k 55. narozeninám a ke dní otců vlastně se svojí dcerou vyhrála tenhle ten vesmírný high-tech záchod od prodejce a koupelnového studia Maro.
4: No to si děláte srandu, to je úžasný.
3: Neděláme si srandu.
4: No tak to je skvělý, to bude koukat. Já mu to teda dám jako překvapení, ale to bude koukat.
3: Hlavně, ať u vás nevznikne nějaký boj o to posezení, protože až si na to navyknete, tak nebudete chtít už nic jiného. Někde jinde sedět.
4: Ne, no, to nevím, jestli ho tam pustím.
1: Tak já samozřejmě taky gratuluji výherkyni a vám, co to nevyšlo, tak pojďme si na tom najít něco pozitivního. Sice si nenahřejete pozadí na tom prkínku vyhřívaným, ale, jak jste slyšeli, jo, doma nebude vznikat zbytečná hádka s manželem a to se taky počítá.
2: Hit Radio Černá Hora.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No

0: Nakupte jednoduše online.
1: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.

0: Průzimní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Dopravní hlídka Hitrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 29.

0: pojďme zkontrolovat silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a na příjezdu do Ploužnice směrem z Lomnice nad Popelkou. Likvidují hasiči spadlý strom na vozovce, silnice je uzavřená a bude ještě asi 20 minut. Dál nám hlásíte, že na výjezdu z Kruháku z Čestic směrem na Borohrádek probíhají opravy silnice. Dopravu svádějí do jednoho pruhu a sice je to menší zdržení, ale velmi nepřehledné, takže tady řidiči určitě opatrně.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si

0: CZ. Hit Rádio Černá Hora.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Odsouzení se ve věznicích natáčí při vaření a kulinářskou show sdílejí na TikToku. Jenže mobily jsou ve věznicích zakázané. Za porušení pravidel hrozí disciplinární tresty a najít majitele mobilu těžké asi nebude. No a teď do Pardubic. Nová budova Epic u obchodního centra nakonec nebude polyfunkčním objektem, ale promění se v obří hotel s kongresovým centrem. 9podlažní stavba na místě bývalé veselky roste rychlým tempem a už teď výrazně mění podobu centra města. Pokud míříte letecky na dovolenou a letíte z Prahy, použijte při cestě v Praze MHDčko a nebo musíte vyrazit s velkou časovou rezervou. U letiště Václava Havla se kvůli stavbě nové křižovatky tvoří dlouhé kolony a situace se bude v následujících měsících dál zhoršovat. Dopravní omezení potrvají do října.
0: Fotbalový servis.
1: Podle kouče Miroslava Koupka by českému týmu bod ze včerejší bitvy slušel, jenže naši vstoupili do světového šampionátu porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Skóre utkání skupiny A otevřel v 59. minutě kapitán Ladislav Krejčí.
2: Jsou nasrané dvě situace, které nezvládneme. Říkáme si, dobrý, nějak se prostě zžíváme pořád znovu taktikou, se všichni noví na mistrovství světa, nějaká nervozita může být, takže víme, že ta kompaktnost a ta nedostupnost do té naší brány musí být nulová, jak musíme být pospolu a dostaneme dva góly podobného stylu. Teďka převládá zklamání.
1: Ve druhém zápase na turnaji se český tým utká za týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: No ještě se podíváme spolu na víkend, na víkendové počasí. Asi výlet bych plánovala na neděli, to bude polojasno až oblačno a k tomu výletní teploty 17 až 21 stupňů. Sobota bude spíš deštivá, zatažená, oblačná a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zdraví Lucka Eisenreichová a vy, co jste kvůli fotbalu už 12 hodin na nohou, tak za chvilku budu mít pozitivní zprávy.

si to děláte? Dobrovolně vstávat ve 4 ráno kvůli fotbalu. Jako to už nemůže být jenom koníček, to musí být láska, vy to prostě musíte milovat, nebo je to diagnoza. Každopádně před váma určitě smekám. A i když to našemu týmu tentokrát nevyšlo, tak snad příště. A mám pro vás určitě dobrou zprávu, jo. Příští zápas už bude v lidském čase, normálně večer. Příští týden ve čtvrtek 18. června od 18 hodin navíc budeme hrát proti Jihoafrické republice a šance jsou podle odborníků vysoké právě na naši výhru. Papírově je Jihoafrická republika nejslabším soupeřem v naší skupině. Tak dneska už to prosím vás nějak doklepejte, jo? Určitě bude líp. Dejte si sirky do očí, extra kafe, extra kofein a hlavně dobře dojeďte na víkend domů. Dál zítra rádiem Černá Hora. Můžete si dát i víc na hlas hudbu Shakira a Vaka Vaka. Tak hezký zbytek pátku.

0: 16.16. Jste s Hitrádiem Černá Hora a pojďme zkontrolovat dopravu.
1: Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a na trase Hradec Králové Jičín u Úlibic havarovalo před chvílí osobní auto, blokuje dopravu v jednom jízdním pruhu, tak tady počítejte se zdržením. Dál na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav probíhá údržba zeleně, tak tudy určitě opatrně, údržba potrvá přibližně do 18. hodiny. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v Rybníce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. trutnovskýpůlmaraton.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: za jedničky za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies na Hit Rádiu Černá Hora krátce před půl pátou odpolední. Dva týdny nám aktuálně zbývají, než začnou letní prázdniny. A mě zajímá, rodiče, jestli už máte nějaký plán, krizový plán, co s dětmi. Předplacený Netflix, pro sebe zásobu kávy nebo něčeho ostřejšího. Zkrátka bude to náročný, to si pojďme říct na rovinu. U nás to nejspíš proběhne tak, že samozřejmě nějaký tábor, potom se budeme s manželem střídat u dětí a pochopitelně budu doufat, že babičky nás zachrání. Jestli máte ale nějaký skvělý rodičovský hack, jak přežít léto a letní prázdniny, tak prosím vás, jsem s ním. Určitě mě to zajímá, protože to bude náročný. A myslím, že za jakoukoliv radu budou určitě rádi i ostatní posluchači Hit Rádia Černá Hora. Takže pište, jak to máte s plánem na letní prázdniny vy. WhatsApp 601 292 464. Nenechte mě v tom a pošlete sem nějakou dobrou radu. A já vám za to teďka posílám další muziku. Barbora Poláková, Nafrněná na Hit Rádiu Černá Hora, snad vám zlepší páteční odpoledne, ať už jste někde na cestách nebo ještě v práci, snad už brzo budete končit.

0: you.
1: Romantika Luis Capaldi na Hitrádiu Černá Hora krátce po půl páté. No a my z té romantiky, pojďme do reality. Dva týdny do letních prázdnin a mě zajímalo, jak máte vyřešené hlídání dětí. Před chvílí jsem tady to téma otevřela a už je přišlo několik strategií, tak třeba vás to inspiruje. Jana píše, první týden babička, druhý týden děta, třetí týden tábor, no a potom už se budeme jenom modlit. Tak to si myslím, že je takový plán skoro nás všech. Tereza nám poslala její plán. Máme větší děti, takže domluvený home office a děti mají povolené návštěvy kamarádů. Doufám, že se sami zabaví a já udělám i něco do práce. Tak to je hodně odvážný, Terezo. Držím pěsti. A pak ještě psal Tomáš. Loni jsme chtěli takový edukativní léto. Aktivity, výlety, rozvoj, program od rána do večera, vypráskaná dovolená. Tak letos, to je úplně jinak. Chceme jenom, abychom přežili a babičky bereme útokem. Tak vypadá to, že babičky potřebujeme tedy opravdu každý. Tak teď se jenom modleme, rodiče, aby nám ty babičky třeba neonemocnily. To by byl průšvih.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
5: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
8: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
9: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
3: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Krátce před 17. odpolední jste ve společnosti Hit Rádia Černá Hora a pojďme zkontrolovat silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech a na trase Hradec Králové Jičín u Úlibic havarovalo, osobní auto blokuje dopravu v jednom pruhu, takže tady očekávejte určitě zdržení. No a malé zdržení by vás mohlo potkat i na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav, kde probíhá údržba zeleně a měla by trvat až do 18. podvečerní. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyotu Corollu TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky

0: 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Základní složka pro lék na cukrovku a obezitu se začíná vyrábět v českém farmaceutickém závodě v obci Bohumil u Jevan, nedaleko Prahy. Závod je součástí mezinárodní výrobní sítě dánské společnosti Novo Nordisk. V Česku investovala 8 miliard korun. Dvouletý Kristián z Prostějova po vdechnutí velkého kusu hrušky bojuje o život, leží v komatu a bude potřebovat terapie a léčení, které zdravotní pojišťovny nehradí. Rodina prosí o pomoc. Jaká je cílová částka, říká předsedkyně správní rady nadace Život dětem Anna Strnadová.
7: Cílová částka je vlastně 7 milionů 600 tisíc a už teď se zapojilo zhruba milion lidí, aby Kristiánkovi pomohli, ale i tak je to málo. Teď zhruba máme 2 miliony 700 pro chlapečka, ale on potřebuje ty terapie teď na 3 roky.
6: Vše důležité ke Kristiánkovi najdete na www.srdíčkovédny.cz. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipováni. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůníka, který na první miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
8: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
9: Zítřejší počasí ještě místy na východě Čech bude zatažené, ale teploty u příjemných 22 stupňů v maximech. V neděli už se dočkáme sluníčka, no a v příštím týdnu opět krásných letních teplot. Máme se tedy na co těšit.
5: Hit Radio Černá Hora.
9: Lucka Eisenreichová za mikrofonem a za chviličku probereme, jak pokračuje aprílový vtip řetězce IKEA.

Jste s rádiem Černá Hora krátce po 17. a pojďme si dát masové koule. Možná se ještě vzpomenete, nedávno jsme tady mluvili o tom, že na apríla přišla IKEA s lízátky s příchutí jejich slavných masových kuliček. A skutečně tenhle vtípek aprílový i uskutečnili a začali je vyrábět. No a jak to tedy aktuálně vypadá a jestli můžete lízátka sehnat? Tak bacha, jo? Existují v omezeném množství a seženete je jedině v obchodním domě IKEA. Aktuálně IKEA rozdává jako dárek k nákupu, takže stačí třeba o víkendu vyrazit pro nějakou stoličku nebo něco podobného a máte aspoň co sestavovat, no a můžete ochutnat i tenhle tuhle zajímavost. Za mě je to teda strašně odporný, aspoň to tak zní, masový koule v lízátku, jestli něco, tak tohle ochutnávat nepotřebuji. Ale pokud vy patříte k těm odvážným, tak určitě nezapomeňte dát vědět, až tohle lízátko s masovými koulemi ochutnáte, protože mě to děsně zajímá, ta dohra. A teď už pro vás mám další muziku na Hit Radio Černá Hora, Alex Warren a za chvilku taky Ella Henderson. Krásný pátek.

0: To je Rádiem Černá Hora a už za chvilku se dozvíme, kdo dneska vyhraje palivo zdarma. No ale ještě předtím pojďme společně zkontrolovat východočeské silnice.
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a pochopitelně zdržení očekávejte v Náchodě. Ještě chvilku to tady musíme vydržet, takže pevné nervy. A dál na trase Hradec Králové Jičín u Ulibic. Tady se došetřuje dopravní nehoda, blokuje jeden jízdní pruh, takže i tady počítejte s menším zdržením a hlavně tudy projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkarna.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tuzemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
8: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Milé Česko, KFC vás zve.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

se před půl šestou, jste si Rádiem Černá Hora a já bych chtěla ocenit, že nám skutečně, třeba i o půlnoci, posíláte zprávy ze silnic. Tak pojďme zavolat dalšímu, dnešnímu tedy, výherci nádrže zdarma.

0: Černová, dobrý den.
1: Je Rádio Černá Hora, Lucka Eisenreichová. Tušíte, proč vám volám?
0: No, vyhrála jsem plnou nádrž.
1: Chtěla byste?
0: No, určitě, určitě.
1: No tak já to nebudu brutalovat, já jsem vás chtěla napínat, ale gratuluju, protože vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, je to vaše?
0: Tak to jsem moc ráda, moc děkuju.
1: Jezdíte často?
0: Každý den.
1: A mě překvapilo, vy jste nám psala okolo 12:30 ráno, že lidé na Rock for People v Hradci Králové skutečně odcházeli návštěvníci. Velmi spořádaně. No. To takhle jako běžně jezdíte v 1 ráno po Hradci Králové, nebo
0: To bylo z Hradce vlastně do České Skalice a nebyla to náhoda, jela jsem z návštěvy.
1: Já jsem si říkala, jestli jste nejela z Rock for People. No tak děkujeme samozřejmě za dopravní info. Budeme rádi, když nám budete dál věrná. A co manžel, pochválí vás za plnou nádrž, nebo je to spíš pro vás, protože skutečně každý
0: pro mě, jezdí. Každý máme své auto.
1: No tak bude závidět. Tak ještě jednou gratuluju k výhře a určitě si to užijte.
0: Moc krát děkuji.
1: No já bych ráda ještě namotivovala vás další soutěžící, protože šanci máte určitě i příští týden s námi soutěžit. Tak dál posílejte vaše dopravní zážitky na náš rádiový WhatsApp 601-292-464 a třeba zadarmo budete jezdit příště právě vy, takže budu vám držet pěsti a určitě posílejte tedy zážitky anebo dopravní info. Jsme tady na východě Čech s vámi a teď už Dario G na Hit Rádiu Černá Hora. Krásný páteční podvečer.

0: Jste z Rádia Černá Hora, od mikrofonu zdraví Lucka Eisenreichová. A odpolední vysílání, musím říct, mi s vámi opět uteklo neskutečně rychle, ty 3 hodiny, jako by se ani nestaly. Chtěla bych vám popřát, abyste si užili celý víkend, co máte teďka před sebou. Doufám, že už snad všichni pomalu končíte v práci. A budu se těšit zase příští týden, společně se opět letně naladíme, protože jestli meteorologové nezmění předpověď počasí, tak za týden touhle dobou bude 30 stupňů Celsia. Tak to se možná uslyšíme i někde na koupališti, kde se zrovna budete chladit. Za chviličku už v éteru Lady Gaga. Hit Radio Černá Hora.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava! přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
20: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
21: Dopravní hlídka Hitrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Hradce Králové na Vamberk u Čestic probíhá údržba a oprava vozovky. Počítejte s omezením, navíc je to trošku nepřehledné, takže opatrně. Dál ve Vrchlabí v Poštovní ulici také počítejte s omezením kvůli práci na silnici, potrvají celý víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Ministerstvo dopravy upozorňuje na podvodné SMSky, které vyzývají k zaplacení pokuty. Eviduje výrazný nárůst dotazů od lidí, kteří takové zprávy dostali. Pokračuje mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Ty SMS obvykle obsahují informace o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální agendou státu. My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Česká republika podle Tomia Okamury nebude zavádět migrační pakt Evropské unie. Dle předsedy sněmovny a SPD představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý Čech navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupni vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem ve Slovinsku.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
2: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a mraku ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
5: Krásný podvečer, 3 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás nachystaný samý hudební pochoutky, nenechte si to ujít. No a startujeme už naprostou klasikou One More Time a Highland. Tak si to užijte.

Bird and Simpson, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, ať už jste v práci, nebo si už naopak užíváte tu páteční pohodičku. To nejlepší z 80., 90. a milénia před námi. Songy, na který jste možná i tak trochu zapomněli, ale je to škoda. Jo. A pojďte to otevřít ten večer tím, napište mi, jaký máte pátek. Jak se máte? Co děláte? Normálně pojďte si to tady pozdílet, jak jsme na tom, kdo z vás odpočívá, kdo se třeba chystá na velkolepý víkend, nebo třeba někam na nějaký festák, nebo třeba makáte, že jo. Každý to má nějak. Pojďte napsat 777-937-777, jak trávíte pátek. Já se vám k tomu postarám o ten nejlepší soundtrack. Za chvíli moby a teď frčíme do roku 93. Tohle je Meatloaf, I'd do anything for love.

0: za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. Vy jste fantastický. Fantastický. Ptala jsem se, jak se máte, jak trávíte pátek a vy píšete fantastický zprávy, díky za to. Koudy třeba píše, že ještě v práci, že řídí svozové auto na odpad a už se vidí zítra na Ještědu. Závod Ještěd 24. Já jsem si ověřila u Koudyho, jestli jde fakt závodit a jde. Což je hustý. Takže držíme pěsti Koudymu, rozhodně. Erika slaví, protože Erika má dneska skvělý den. Syn Filip udělal státnice, je pan bakalář a ona v pondělí letí na dovolenou do Řecka s kámoškama. Lehce závidíme možná někteří, ale užijte si to. No a pokud by vás zajímalo, jak někteří lidé nekoukají na počasí, nebo je jim úplně jedno, tak třeba Adam píše, že tráví pátek na paddleboardu na Hořcivařské přehradě, takže kdyby se někdo chtěl přijít podívat na blázna, tak může. Jo, takže program máme případně zajištěný. Pište dál, jak trávíte svůj pátek, uděláme si to tady společně před víkendem. Hezký, co vy na to? Samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Sophie Ellis, k tomu taky Lucie nebo Phil Collins.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: Lovče.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
7: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
6: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
10: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.
14: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
16: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firmanazážitky.cz.

0: www.gamesplay.cz.
1: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotails. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Komu by se nelíbila? Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, posloucháte Hit Radio. Je to jasný, jsou mezi vámi i tací, co nemají úplně ideální ten pátek. Jo, třeba Evča má za sebou týdenní půst, týdenní ležení, protože nějaká bakterie, jo, ble, ble. No takže teďkon dezinfikuje celý byt, od rána se nezastavila. Evčo, hlavně ať už je ti dobře, prosím tě. Jo, nějakou pauzu si dej, nepřežeň to, víš, jak to je po těch nemocích. Třeba Helata píše, že jede z Německa domů, už je v Čechách, za sebou 350 kiláků, ještě asi půl hoďky a je doma. Tak Heli, prosím tě, oči do kořán, jo, hlavně zůstat vzhůru a věřím, že i vám, co nemáte ten pátek úplně na pohodičku, zvedou náladu Bee Gees.

0: David Bowie a Blue Jean. Posloucháte Hit Radio, krásný páteční večer. Doufám, že si to užíváte, jo, alespoň v rámci možností, pokud to jde. Mimochodem, pokud vám dneska vypadává Facebook nebo Instagram, nebojte se, prostě to má nějaký celosvětový výpadky, takže ano, týká se to všech, oni to popravějí a pak zase bude moc scrollovat a koukat na videa se štěňátkama a do té doby si prostě budeme užívat tu skvělou hudbu. Po osmí se taky podíváme na nějaké další vaše páteční vzkazy a za chvíli Kylie Minogue nebo Mňága až Dior.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si

0: podzimní dlažba Premier od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
2: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
3: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového

0: zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna. Krásný večer, 7 hodin, pátek, víkend před námi. Doufám, že si to užíváte. Teď další hity, tohle je Beyoncé.

prostě skvělý. Tohle jsou Scorpions, Send Me an Angel, vy posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte páteční večer, k tomu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Já jsem se vás dneska na začátku ptala, jak ten pátek trávíte, co děláte a jak se máte. No a mimo jiné, tady máme nějaké praktické tipy, píše totiž Radek. Já po šichtě jsem vypral věci a upekl jsem si na víkend roládu z mletého masa, dodělávám rajčatový salát, takže z práce do práce. A pozor, ale aspoň nemusím zítra nic dělat, jen odpočívat a o tom víkend je. Hele, je to tak, jo, pokud před sebou máte aspoň trošku volný víkend, zkuste, co můžete ještě udělat dneska, to udělat, jo, a zítra. Čistý leháro, žádná dřina, jenom pohodička. A k tomu lepšímu pátečnímu večeru další hity. Tohle jsou, aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Dream About You z Páňa Féteru Hydrádia. Krásný večer a co víc, krásný páteční večer. Určitě jsou mezi vámi i tací, co se chystají ven. Prosím vás, nepřežeňte to, jo, víme, jak jsou potom ty soboty náročné a jak jsme potom vlastně tak trochu k něčemu, ale mě třeba hodně pomáhá, nebo vždycky, když jdu někam ven, tak si pouštím něco, co mě jako navnadí, nabudí, jo, na to, že uvidím lidi a bude to třeba trošku večírek. Tohle by mohlo fungovat. Myslím, že to rozhýbe i ty, co si užívají pohodu doma. No doubt, už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
9: matracezahubičku.cz. Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
10: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
11: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
12: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
13: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

No Doubt Above Water, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, možná ještě o něco hezčí na České Budějovice, respektive do Litvínovic, u Českých Budějovic, na Háčce totiž vrátil. Jo, prosím vás, pokud se tam budete pohybovat po lese, pozor. Můžete totiž potkat nahatého muže. Údajně zatím teda nikomu neublížil, což jsme samozřejmě rádi. Údajně taky byl spatřen dokonce už v loňském roce. Tak jenom, máte to když tak nahlásit, jo, kdybyste ho potkali. Co vám do popisu můžu ještě pomoct, tak krom toho, že byl nahatej, tak taky možná občas má na sobě ponožky a malý baťůžek. Takže prostě je to možná jenom vášnivý nudistický turista. Kdybyste ho potkali, nabídněte mu deku. Tohle jsou Fun Factory, I Wanna Be With You.

ještě Stevie Wonder, Part-Time Lover, posloucháte Hit Radio, skvělý, čo? No je pravda, že ta láska k tomu víkendu patří, jo? Pravděpodobně na sebe máte doma víc času, tak nějak si to můžete víc užít, že jo? Takže v tomhle duchu bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Co myslíte? Něco takovýho

0: si za chvíli dáme Love Fool, Cardigans. A k tomu třeba Linkin Park nebo Milli Vanilli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
17: trenirkarna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: trenirkarna.cz.
19: Konečně ticho, vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
20: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
22: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
9: každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
11: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
14: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazy Lazarev, ale legendární

0: herní vůz ve stylu Cosmotails. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na aupark.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď skupina Team.

What's Love Got To Do With It? Boren G, posloucháte Hit Radio. Máte dneska blbej den? Hele, může být i horší. Fakt. Představte si třeba, že vám vaše dítě rozstříhá 40 tisíc korun. Tohle se stalo jednomu Američanovi teď. Jeho tříletá dcera uviděla zábavný papírky, 100 dolarovky a rozstříhala je na malinký kousíčky. Normálně udělala konfety, jo, protože konfety všichni milujeme, že jo. No a takhle tatínka připravila o nějakých 37 tisíc korun. Dobrý, ne? Zase jako, jestli třeba měli co slavit, kromě téhle události, tak konfety se vždycky hodí. Tak jenom hele, vždycky může být o něco hůř, jo? A taky vždycky může být líp. Tohle je Shania Twain a Kaching.

0: KLF právě teď v éteru Hit Rádia, krásný pátek. A přece jenom za námi celý pracovní týden. Aspoň teda pro někoho, že jo, ne každý má o víkendu volno, ale doufám, že jste to zvládli. Jo, že těch 5 dní bylo přežitelných, že vás nikdo příliš neštval, ačkoliv to je samozřejmě těžký zařídit. A pokud vás třeba nikdo nepochválil celý týden, tak pro vás tady něco mám, jo? You're simply the best, Tina Turner, už za malou chvilku pro vás všechny, že jste to zase zvládli.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera.

Toyota.cz. Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější

0: www.lanovka.cz.
1: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
6: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.

Taky tam hlasunk milujete. Milk and Toast and Honey, to jsou Roxette, Féteru Hit Rádia. Co fotbaloví fanoušci, pořád smutníte po té porážce s Koreou? Já vím, je to blbý takhle vystartovat, jo? Mít takovýhle začátek na tom šampionátu. Ale ještě pořád se to může zlomit. Navíc ten další zápas nás čeká v normálnějším čase. Věřím, že nejsem jediná, kdo se na to těší. Protože ve čtvrtek nastoupíme proti Jihoafrické republice v 6 hodin večer. Nevím, jestli vyhrajem, ale minimálně ten čas je pro nás všechny o dost příjemnější, koukatelnější, takže budeme o to víc fandit a třeba tu smůlu naší fotbalovou zlomíme. Budeme věřit, budeme doufat. A co je jistota? To jsou naše další hity, teď už bych.

0: Show Políš, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Za chvilku 9:00, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Výjimečně se uslyšíme i zítra od 7 ráno. Budu se na to moc těšit, hezký zbytek toho pátečního večera, dávejte na sebe pozor. No za chvilku, třeba tohle. Come on Eileen, k tomu YouTube nebo Ricky Martin, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: www.radiomaciny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
11: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
8: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelné?

0: nezapomenutelný LED balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Uf. Potřebuju barvy, olej, autokosmetiku, nářadí pro kraft, něco v papírnictví, pro děti hračky a ještě udělat klíče. V Luži nemusím běhat po 10 obchodech. Všechno najdu v domě barev a řemesel a mají tam i podlahy, včetně pokládky. Dům barev a řemesel v Dukelské ulici v Luži. Vše potřebné na jednom místě.
0: www.boldigroup.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.